0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty,

0: Rádio Čas.
1: Vyberiem pro dnešek, buď moje odmiena, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašle aj plamen

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: teba chuť.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deospreje 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje Hruška.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Krásné ráno s rádiem Čas, 5.56 aktuální čas a probouzíte se do čtvrtečního rána, takže už se ten víkend opravdu blíží.
1: Ano, ano, tak a pochválila jsi mě? Nebo že mě ani nepochválíš, že nekomentuju konec písničky od Backstreet Boys?
0: Get down?
1: Get down, yeah. No, už jsem to udělal.
0: Teď jsi mi zhodil všechny figurky.
1: Počkej, všechny, víc toho bylo?
0: Ne, tvůj pěvecký výkon tady odrovnal mé figurky z vajíček s překvapením.
1: Já vím, no. Hity, které milujete a které si vlastně zpíváte s Lenčou a Radimem. Za 3 minuty bude 6 a čerstvá informace má pro vás Kristýnka Kubánková.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Třinci na ulici Jablunkovská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější

0: Lístky by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl také prodej přes internet a zavést se má spotřební daň. To by mohlo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srníčka. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, není to zdaleka všechno.

České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistrním světa podlehly 18-25, 21-25 a 22-25. V tomto turnaji na Filipínách tak utrpěly druhou porážku v soutěži. Čtvrteční den bude polojasný, místy oblačný a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.

0: milujete. Čtvrtek 18. června s Lenčou a Radimem na rádiu Čas a já mám už jenom 36 vteřin na to, abych uhádl, kdo je dneska v kalendáři.
1: To bude velmi jednoduché. Jo. Dneska má svátek někdo, koho velmi dobře znáš. Mm-hmm. A koho třikrát slyšíš na vlnách rádia Čas každé ráno mezi 6. a 9.
0: Kristýnka, Honza, Jan. Co? Milan!
1: Ano!
0: Milan, Ježíši Kriste, jo. Doma je chvilku se malo uvažoval, jestli nemáš svátek ty, ale ty jsi kolem 21. února, ne?
1: Únor, no.
0: Přesně
1: no.
0: Tak, dobře, dobře. Takže Milanu hezký svátek a dobré ráno, Moravo. Bylo 6.

Posluchačka, já začnu rovnou pozdravem z WhatsAppu Rádia Čas. Posluchačka Jana píše, Leni, cítím, že jste teď zahloubaná do počítače z vašeho hlasu, co děláte. A pokud je to víš, nevíš, jaké otázky chystáte pro Rádiu a Kristýnku. Moc vás ráda poslouchám, Leničko, speciálně vás a jestli by můžete odpovědět.

0: vědět. Poslouchám vás strašně moc a moc ráda.
1: Jasně. Tak já mávám posluchačce, Janice. A neřeknu nic. Zahloubaná jsem, tvořím Víš, nevíš, teď poslední otázky.
0: Janičko, cítila jste to dobře?
1: Ano, cítila jste to dobře, ale nic neprozradím, to je jasné.
0: Ne, tak můžeme jenom naznačit, probouzíte se s námi zase o něco blíž víkendu, čtvrteční pohoda s Rádiem Čas. I dneska budeme mimochodem skládat, nebo aspoň začátek tajemné věty Rádia Čas v rámci Megaléta, kde máme, shodli jsme se tento týden, krásné ceny teda.
1: Mm-hmm. A chceme rovnou prozradit?
0: No, řekneme takhle, je to rozhodně cena, která takzvaně klepe na dveře, to znamená, pokud máte o víkendu čas, nebo nevíte, co s načatým víkendem, hlavně tady pátek sobota, že? 19.20, říkám
1: správně.
0: Je to správně.
1: Tak? Ano, ano, už zítra startuje.
0: Tak bych asi jako byl trošku víc v pozoru, no.
1: Tak asi to propálíme. Asi to prásný, no. Je to Holešovská regata, a kde vystoupí třeba MiG-21, No Name, Jiří Korn, Tata Boys, Tomáš Klus, Jana Kiršner, PSH, Mňága Ašdorp, Sebastian, Poletíme, takže spousta úžasných jmen a hudebních zážitků vás tam čeká.
0: Takže připomínáme opět pro celou rodinu nejenom muzika, ale taky už jsme to zažili párkrát, slavné sjíždění a nejenom tak jako na sucho, ale v originálních, chtěl jsem říct, postrojích, ale spíš plavidlech, že jo? holešovskaregata.cz, pozjišťujte si, kdybyste měli zájem, začínáme už tuto hodinu skládat tajemnou větu Rádia Čas.

0: Basta.
1: Bylo to tam.
2: A propos, kolik už my známe tak jako specifických konců písniček, pro které máme slabost?
1: Tak minimálně 5.
2: Minimálně je to teda Passenger, že jo? Kdy víme, že se čeká na poslední jako Let It Go, čekáme asi 2:30.
1: Ano, to je pravda.
2: Než nám skončí směna a pár dalších, no, ale jsou to hity, které milujeme.
1: No a potom teda tohle, Basta.
2: Basta.
1: Potom je Michal Hrůza.
2: A to je která?
1: Já už nevím, ale vím, že vždycky tam do toho začnu mluvit.
2: Začínáme, ano, jo. Ne, to se stávalo i mě v minulých letech.
1: Pořád.
2: No a teď jako vlastně na začátku dnešního Dobré ráno Moravo na Rádio Čas. Yeah.
1: Ale to je dobrá, to jsou Backstreet Boys.
2: On má takzvaný feeling, že jo?
1: Ano, to je americký, AJ, že? Ano, to je americký feeling. Ano. A já pro Backstreet Boys mám prostě slabost.
2: Zase o něco blíž víkendu, čtvrtek 18. středa, něčím specifická, nebo takové jako, že neurazí, nenadchne?
1: Tak podle toho, jakou si ji uděláme, bych řekla filozoficky. To asi v pohodě.
2: Jo. No. Já můžu taky odškrtnout, železnice v pořádku, klimatizace,
1: včera
2: tak akorát
1: Brno,
2: přesně tak. No.
1: Jaké to bylo? Jaké bylo Brno včera?
2: Hele, řekl bych tak akorát na tom pomezí, protože díval jsem se na dlouhou dobu předpověď a to se týká nás všech. Třeba, že tenhle ten víkend bude trošinku příjemnější tady, centrála Ostrava a okolí, tak myslím, že celý týden budeme všichni hudrat.
1: No.
2: Protože průměrné teploty kolem 30 stupňů minimálně až do příštího pátku.
1: Už dneska by to mělo šplhat tak 27 stupňům Celsia. Já jsem se dívala na předpověď a říkám, jak já se obleču.
2: Jo.
1: To už nemá smysl se nějak oblékat vlastně v podstatě v tomhle vedru.
2: A protože napříč republikou digitálně přes DAB Plus, klidně online cez Radio.cz nás posloucháte i v Praze, tak zdravím, protože tam to bude víkendové masíčko. No.
1: No, my teda máváme i do toho Brna, protože my jsme zjistili teď nedávno, že i tam máme spoustu posluchačů, že tam se nám daří celkem.
2: Hele, my to zjišťujeme ale docela často, protože když se nám tak ozýváte v rámci různých soutěží, a možná to je taková výzva jako k nápravě, tak máme tady tu domáckou scénu, potom je taková pauza, Olomoucko-Zlínská, i když najdou se příjemné výjimky, a potom základna Jih Moravy, Brno, Znojemsko, taky, že jo,
1: Břeclavsko.
2: Ano, takže tak.
1: Takže tam všude máváme, možná je to tím, že tam tak často jezdíme.
2: Že jsme tam cítit.
1: že tam... vždycky...
2: Nebyl to Ráďa?
1: Jo.
2: Cítím Haničku a ten její přírodní parfém.
1: Takže naladíme si Rádio Čas.
2: 6:11, no a další hity, které milujete v záloze i Milan Gilnar, který má dneska svátek.

0: Já nevím, co se zpívá k svátku, protože vlastně, když máš narozeniny, tak zpíváš hodně štěstí, zdraví, ale když máš svátek, tak vlastně v podstatě nic, dostaneš čokoládu a jsi hotovej.
1: A jsou rodiny a mám pocit, neříkala jsi mi to ty, jakože se vlastně svátky moc neřeší, jakože no, by se k tomu nějak extrémně přálo a podobně.
0: Já na to třeba většinou zapomenu a až mi dojde nějaká SMSka, tak teprve si vzpomenu.
1: Já třeba i v rámci narozenin teda většinou ty nejzásadnější nezapomínám, ale pak jsou takový ti blížší lidi a podobně. A díky bohu občas se na Facebooku objeví takové to díky za všechna přání, jo? A přijde to v podvečer a já, tak teď jsem stihl, jako by to blablabla, no, tak jako občas no, se
0: někdy
1: stane,
0: se ty sociální sítě prostě hodí.
1: Krásné jméno máš, krásné jméno máš, krásné jméno máš, milý Milane, krásné jméno máš.
0: Tak je to lepší, než kdybychom zpívali krásného Milana máš, krásného Milana máš.
1: Milan je vlastně bříško, že?
0: Milan je bříško, no.
1: To by znělo jinak, takže
0: jo. Když ti kdo řekne, že máš Milana, tak máš bříško.
1: Jo, jo. No. Má různé, že, názvy, to bříško v různých jako koutech republiky. Někde je to vana, říkám to správně, nebo lavor?
0: Vana, lavor,
1: lavor a podobně, no.
0: Pivásek.
1: Samozřejmě, počkej, jak se tomu říká, buben taky, jo, ale to je v rámci těhotenství.
0: To je většinou těhotenství, no, ale z toho pivečka je to pivní bruch.
1: Jo, bruch, no.
0: Vana, lavor, anebo Milan. No.
1: Tak si je nunějte, pokud straně hrdí, pokud máte teda pupík hodně hluboko.
0: tak mu přejeme všechno nejlepší k svátku, vašemu pupíku. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude příjemným dnem. Výtečně by nám měla fungovat intuice a dařit by se nám mělo nastolovat řád a disciplínu. V lásce bychom měli být velkorysí. Pozadí toho všeho nás stále mohou dobíhat dopady karmických událostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak kolem beranů budou kroužit podvodná lákadla. Lvy by mohly mít chuť na návštěvu galerie nebo něčeho estetického a střelci budou usilovat o větší vstřícnost blízkých. Býci si budou užívat každodennosti, kde jim nic nehrozí. Pany mohou inklinovat ke šťouravosti a kozrozy si obhájí své postoje i proti všem. Blížencům mohou vstoupit do cesty lákavé milostné svody. Váhy zvládnou i možné profesní těžkosti a vodnářům budou přát hvězdy v partnerské vášni a intimitě. Hradci prožijí den vnitřní spokojenosti. Štíři mohou mít chuť lámat věci přes koleno a ryby se budou cítit povzneseně. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolográdia Čas, Milan Gellner.

0: Čtvrteční pozdravení všem posluchačům Rádia Čas s Lenčou a Radimem je 6.21.
1: Krásné ráno. No a podíváme se letem světem internetem a včera jsem se dočetla, že prý vznikla petice, abychom měli my ženy jednou za měsíc volno.
0: Ježíš, tak to jsem rád, já jsem ji viděl a nechtěl jsem to otvírat, tak to je dobře, no, vím od čeho, ano, přesně tak.
1: Ty jsi to nechtěl otvírat?
0: Já jsem nevěděl, jako jestli je ti to milé nebo nemilé téma, týká se to ženských záležitostí, ano. A vlastně každého, řekněme, měsíčního výletu.
1: Tak, naše holčičí dny, uh-huh. A teď to vypadá, že bychom tedy mohli na to mít nějaké volničko, třeba den, dva.
0: Jo, takhle, já jsem to špatně pochopil, ten název článku. Takže z toho, co mi vysvětluješ, tak opravdu by se to týkalo práce, jakože když jako máme třeba bolestivou menstruaci, no, a podobně, aha.
1: Že dostaneš placené volno.
0: Já jsem to pochopil, myslel? Já jsem myslel, že to je, jakože to je petice, ne petice. jsem musel opravdu napít kafe.
1: Počkej, no a tak za co jsi myslel, že ta petice je?
0: Jakože je symbolická, že no. Pro matku přírodu, aby vám měsíc dala pokoj. A právě proto, jako víš, jako něco, já nevím, jako je třeba den bez podprsenky a podobně, jako osvoboďte svá ňadra a tak dál. Aha, to dává větší logiku, co říká pro mě.
1: No, ale nejsem si jistá, jak bychom to přírodě doručili.
0: Když budeme zcela navážno, pár z mých jako blízkých, buď to kamarádek, nebo dokonce příbuzných, to na ten problém řeší, ale nejednou jako za rok, když to řekneme.
1: Já tomu fandím. Dokonce v některých firmách už to existuje, mm-hmm. Že si můžeš vzít jeden den a vlastně na ten
0: sick
1: první.
0: Day, takhle,
1: sick day, jo. Ale normálně je to jako menstruační volno a můžeš si vzít jeden den volno a já tomu velmi fandím a moc mě pobavili i komentáře na tom Facebooku, kde vyšel ten článek, protože tam to dámy komentovali, že kdyby tyto dny měli muži, tak se to vůbec neřeší a už to volno dávno je.
0: A co já už jsem se naučil, protože tak jako říkám spousta kamarádek a ženský svět, tak vlastně mnohdy to bývá horší ještě předtím, jo, to je takzvaný
1: no,
0: PMS, říkám to správně?
1: Ano.
0: Je se jak chlap, nechci říct, že vyzná, ale jakože někdy tam to bývá ten boil lvice v té kleci, která chce ven a podobně. No.
1: Tak já nám držím pěsti, to by mohlo projít.
0: A jenom jestli jsem dobře pochopil, petice je za jeden den v měsíci nebo v roce?
1: No v měsíci.
0: No tak, protože...
1: Jak v roce?
0: Já jsem úplně špatně četl, takže jsem řekl, že prosím matku přírodu, aby vám jednou, já jsem se, že jednou za rok dala pokoj, jo. Jakoby v rámci, když už to má být moc, no tak teď už to
1: ale
0: úplně chápu.
1: Ale takhle to nefunguje, že jo, si jo. Jako vybereš a řekneš si, dobrý, no tak červenec,
0: ne,
1: na to kašle mám
0: dovolenou.
1: Ne, proto jsem říkal,
0: že někdo máte jakoby trošku výraznější problémy jako víckrát za rok, jo, tak když to chápu.
1: Ano, rádi je to v takovém měsíčním cyklu. Ano, každý měsíc.
0: Ne, to já vím, ale já jsem myslel, jako, že v době, kdy je to opravdu nejhorší, jakože v rámci toho roku, jenomže to nepoznáš, že jo?
1: Ale to je nejhorší každý měsíc, když s tím máš problém.
0: Díky, že jsi to řekla, protože tak jako, díky. Tak
1: pušky,
0: jo.
1: Co?
0: Ne, takže v jednu chvíli jsem se strašně pochválil a v druhou chvíli jsem byl strašně chlap, asi takhle, jo. Dobré ráno, Moravo, ale vždy ovšem upřímně, že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, ano. Vše pro vaší grilování.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
5: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
6: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Komu se nezá... že super, hlavně, že připraveno, komu se nelení, tomu se zelení. Chtěl jsem říct, že bude takovou hlavní nití dnešního vysílání Rádia Čas ve čtvrtek 18. června.
1: No, protože máme hodně soutěží, budeme hrát o skvělé lístky, takže budete muset volat. Taky tady máme skřítku poklad, už po 7. hodině raní. No a ještě k tomu přidáme nějakou práci, kterou jste si třeba dřív vydělávali, anebo vyděláváte doteď, protože ano. Dneska se vás ptáme na to, jaká byla vaše letní brigáda?
0: Ano, komu se nelení, tomu se zelení, někdo vlastně každý, možná i několikrát do roka různé práce, takže co všechno jste vystřídali, jestli jste dělali i nějakou jako netradiční profesi, a nebo jestli jste si třeba na brigádu ještě nikdy nesáhli, protože znám pár dospěláků, kteří jako v životě si nepřivydělali tímhle způsobem, takže co na Facebooku?
1: To jim závidím teda. Pavla píše, dělala jsem brigádu na táboře, kde jsem chystala chatky před nástupem turnusu, anebo během táboru jsem dělala úklid výdelně, pomoc v kuchyni a pak jsem ještě vypomáhala ve školce v kuchyni jako pomocná síla. Byla to fajn doba.
0: Tak zkus ještě něco, aspoň jednu a já potom, nebo já mezi tím připomenu, jo, WhatsAppový, teď už je taky váš prostor, jo, SMSky, anebo klasická audiospráva 776612800.
1: Lenča píše, pracovala jsem v samoobsluze, kde jsem byla ve výkupu lahví a potom doplňovala zboží. Byl to začátek 80. let, jinak klasické chmelová brigáda, to byly časy.
0: Lení, ty za sebe bys vypíchla nejvíc v rámci těch kuriozit, teď mluvím ty kuriozity, právě ty toalety v tom obchoďáku velkém?
1: Nebo? Jo, toalety v obchoďáku, a tak to bylo ještě v pohodě a nejhorší byla ta polívka. Jsem chodila v obalu instantní polévky po obchoďáku.
0: No, v jakém ročním období? Jo, takhle, aha, takže tam nebylo, tam jednoroční období, protože tam byl takový nějaký univerzální vzduch.
1: Ano.
0: Já jsem si říkal, jako třeba teď o víkendu, kdyby to měl někdo venku, tak se teda pořádně zapotí.
1: To se zapotí na různých festivalech a podobně ve stáncích.
0: To je stejně zvláštní, že jak bývají většinou i na takové fóry, nebo občas to vidíme ve filmech amerických, tak já uvažuji, že jsem vůbec někdy viděl jako nějakou takovou typickou postavičku, která něco prodává nebo dává letáky. Víš, jakoby v nějakého chlupáče a podobně polívku, fakt ne.
1: Fakt ne? No tak to si nešel kolem obchodě, jako kdy jsem byla já, myslím, že to bylo Znojmo tehdy.
0: A propo je pořád na trhu? Dotyčná polívka? Polévka, jakoby, nebo
1: tak značka? Tak ta firma je jedna z největších, takže to je pořád.
0: Večko?
1: V.
0: Večko.
1: No, jo, je to, Večko. No, ale je teda pravda, že ale možná to udělalo velký posun od té doby, kdy já jsem byla mladá na brigádě, ale my jsme to měli jako jídlo celý den, že to jsme měli zdarma, že jsme mohli ty polévky pít. Tyjo, mě z toho bylo tak špatný večer.
0: Jak člověk potom přijde doma a chce něco úplně jiného a podobně.
1: No, protože to je plné těch glutamátů.
0: Mimochodem úplně na závěr, pozdrav od Michala, první WhatsAppový, který píše jasně a stručně, tak to jsem přesně já ten případ, co nikdy nebrigádničil. Jo,
1: jo, ale to je dobré, protože Renatka na Facebooku taky píše, na žádnou brigádu jsem nechodila, musela jsem makat doma, seno, kopřivy, zahrada, rybíz, večer zbytá jak kůň, takže tak.
0: O, ta domácí hospodářství, přesně tak. No. Takže těšíme se, rádi vás si uslyšíme a hezký nový den. Jsou 2 minuty po 6:30.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: 6.36 a světe div se, že to říkám já, za tým Rádia Čas, ale sportu zdar. My jsme s Lenčou už několikrát skloňovali fotbalový šampionát mistrovství světa, většinou teda s muzikou, protože se chystá vlastně první halftime show v rámci finále, že jo?
1: Úplně první v historii, no.
0: 19. července, no, tak.
1: Bude tam Madonna, Shakira, BTS.
0: Nicméně, jak jsem ti říkal, ať už o tomhle sportu nebo o jakýchkoliv v rámci olympiády, když si v tom najdu nějaký příběh, tak mě to docela zajímá. Já nevím, jestli jsi to viděla taky, ale prostě před pár dny se hrál zápas Španělsko proti Kapverdám, jo? A Kapverdy úplně jako první zářez, úplně jako poprvé na šampionátu a Španělé dokonce měli jako nějaká procenta, že by mohli vyhrát celý šampionát. Ano. No a oni jsou nějaké predikční weby, což je teda něco neuvěřitelného, kde pánové a dámy tedy sází na to, jak to všechno dopadne. A prý nejlepší trik takových těch, kteří už na to mají, že vlastně sází na takové ty jasné vítěze, jako ano, na ty jasné výsledky, sadíte velké částky, jako moc nevyhrajete, ale něco navíc, jo. Takže i v případě tohoto zápasu pán vsadil tuším 1 100 000, jo, a s tím, že vyhraje Španělsko a oni remízovali. Mimochodem hrdina Kapverd se stal aktuálně teda jejich golman, který má teď jako je velkou mediální hvězdou, no a pán přišel o celý ten milion, když se mohl vydělat nějakých necelých 90 tisíc navíc teda.
1: Já jsem tu zprávu viděla, jo, no.
0: Jo. Ale říkám, jako když se v tom najde ten příběh, tak najednou jako je to hodně zajímavé, no.
1: No. No. Já to tady úplně něco na to koukám a mimochodem ten brankář tedy toho týmu, to byly Kapverdy, si říkal.
0: Ano, ano, ano.
1: Jo, tak on se stal přes noc celebritou.
0: Ano, on měl nějakých 50 tisíc a teď už má jako nějaké, snad to jde do milionu jakoby sledujících na internetu, jestli to říkám dobře teda. Aha.
1: No a je tam někde v tom článku, že by někdo vsadil na ty Kapverdy, protože to potom ten kurz musel být tak špatný, že pokud si na ně vsadil, tak si vyhrál strašně moc?
0: No ne, zmiňují právě, počkej, na zápas Španělska s Kapverdami uzavřeli uživatelé dotyčného webu sázky v hodnotě 64 milionů dolarů, jenom na ten jediný zápas, a pokud se nepletu, tak byla šance na výhru 92%, jo, jestli wow, si rozumím podobně. Jo. Takže oni prý to dělají ti boháči tak, jakože on mohl mít z toho, jako když vsadil ten milion a něco, 85 tisíc dolarů
1: to
0: navíc.
1: To taky dobré, ale.
0: No, tak teď už to neříká. Teď už to neříká, ale hádám, že asi ten pán má na kontě jako mnohem víc, jo, když se tam jako hodil do placu 1 milion, ale z toho je mi úplně úzko, no.
1: Jo. A já zase miluji tady ten příběh, kdy největší odpadlík nebo někdo, komu vůbec nedůvěřují, tak to takhle pěkně otočí, no.
0: Brankáři Simpoš mimochodem, jo, to se musí nechat.
1: Takže gratulujeme, no. Jako výhra z toho není, ale tak nějak trošku škodolibě to těm Kapverdám přeju.
0: Ne, to já myslím jako přesně tak, to stejně jako ty a tam tomu pánovi, to máš za to. Máš za to, sportu zdar, fotbalu zvlášť, v těchto dnech.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Je spousta lidí, kteří se o svém víkendu nebo prodlouženém víkendu rozhodují spontánně, tak pokud jste čekali, jak se tady to počasí vyvine, teď už víme, že bude hic a chtělo by to k vodě nebo za zábavou, tak jenom s Lenčou připomínáme, že na dveře 19. a 20., tedy zítra a pozítří, klepe i legendární Holešovská regata.
2: No a ta bude opravdu plná, ale plná jmen. Tak jak kdybych to měla zase všechno vyjmenovat, to je přehlídka prostě toho nejlepšího,
1: co tady... Řekni, kdo ti na koho bys šla ty opravdu vidět live úplně velmi ráda.
2: Tak MiG-21, Jirku Korna bych si klidně dala naživo, PSH taky, Janu Kirchner, Tomáše Kluse už jsem dlouho neviděla.
1: Mimochodem na místě třeba i pořad 7 pádů Honzy Dětka, takže zajímavé přesně rozhovory tak a podobně. No.
2: Kapela Poletíme, Mňága až Dorp, takže velmi nabitá soupiska.
1: Zábava, zábavička pro celou rodinu. Teď to zní tak, jako že jsme to celé vymysleli a zorganizovali, protože tomu děláme velké promo, ale ono to má svůj důvod, Lení.
2: Máme tady dva lístky a máme je tak v rámci Megaléta.
1: V rámci Megaléta každý všední den, to znamená i dneska a potom s kolegy v průběhu dne skládáme tajemnou větu a myslím, že je čas jako tak prozradit první slovíčko té čtyřslovné věty.
2: Hudba.
1: To už bylo, ne?
2: Ne, to ještě nebylo. Myslím si.
1: Bylo? Bylo a mám dokonce pocit, že to bude víckrát v rámci téhle soutěže. Ne, já jsem žertoval jako samozřejmě, jako že dělám hola. Takže ještě jednou.
2: Hudba.
1: Já jsem tě neslyšel?
2: To je první slovíčko naší tajemné věty. Hudba. Mm-hmm.
1: A víš, co si říká opakování matka moudrosti?
2: Hudba.
1: Dobře, fajn.
0: Megaléto Rádia Čas.

0: vydáváme korunky, nebo spíš dá se říct, že dnes na Rádio Čas inspirujeme i generaci Z, aby si vydělávala korunky třeba na nějaké té brigádě, i když jako z řad třeba dětí mých přátel, děti se docela činí a dokonce i v průběhu celého roku. Jak ty to máš zmapováno u svých známých?
1: No, já jsem chtěla říct, že si myslím, že pravý generace opak? Z by nás měla učit, jak vydělávat korunky, protože když se podívám třeba na youtubery a nebo další profese, které já ani neznám, ani nevím, že existují, tak tam to celkem frčí.
0: Je takhle, tak ty už myslíš velké vydělávání peněz. Já myslím, takové to točení zmrzly. Já myslím, že ještě chodí na chmel nebo na brambory, to už asi ne.
1: Už asi ne, já už jsem ve velkém světě. Ale dneska se vás ptáme na to, jaká byla vaše letní brigáda.
0: Hanka z Bodějic píše, já nikdy na brigádě nebyla, ale pozor, má to své vysvětlení, neb od svých 17 regulárně makám. Jo? Takže tam takhle, co Facebook, Rádia Čas.
1: Jiřinka píše, úplně první byl sběr červeného rybízu. Za plný košík, asi 2,5 kila, jsem dostala 5 korun. Nazbírala jsem si na své první rifle 100 zexu.
0: A pozdravení pro věrnou posluchačku Vlaďku. Vidím tady audiosprávu, posílám do světa.
2: Dobré ráno vám do rádia i všem Česákům. Tak vyloženě letní brigádu jsem nikdy nedělala, ale jezdila jsem na bramborové brigády, taková klasika ze školy, z učňáku, takže asi tak. Hezký den, ale byly to pěkné zážitky z té bramborové brigády. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Já myslím, že to může být obdoba starců na chmelu a podobně, no, takové ty velké výjezdy a bůh ví, co se tam semlelo, no.
1: No, Silva na Facebooku píše, že pracovala v zemědělství a taky měla nádobí v NDR.
0: No, takže prostě pište, nahrávejte, buď to letní brigády nebo v průběhu celého roku, protože za nás to teda moc nebylo, ale dneska někteří opravdu třeba skončí školu a ještě odpoledne někam jdou vydělávat, že už to není jenom takové to léto a podobně.
1: Určitě, a taky jsou zimní brigády.
0: No, jak říkám, takže prosím vás, pište, nahrávejte, my vás totiž rádi slyšíme. Za 10 minut 7.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
7: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
8: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
7: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
6: Dobré ráno, Moravo!

0: a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci na ulici Jablunkovská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Roste počet padělaných cigaret na trhu. Moravskoslezský kraj podpoří venkovské obchůdky. Kujetín na Přerovsku má nový relaxační areál. Krásné ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu. Falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálnímu obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
6: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
7: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl. Zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
5: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. Kojetín na Přerovsku má nový relaxační areál. Ten se nachází nedaleko centra města v Lušním lese u slepého ramene řeky Moravy. Sloužit bude nejen rekreantům, ale také živočichům. Zároveň má zadržovat vodu v krajině.
6: Rádio Čas, sport.
5: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Žaklení byla vždycky, nebo takhle měla zráda slohy v jazyce českém?
2: No jo, celkem jo.
1: Bylo několik odnoží, byly popisy ano. A podobně a tak dál. Lucie nám úplně na dnešní téma napsala krásnou, ale nebo si dá se to přečíst. Já jsem si přivydělávala jako pomocná síla v kuchyni v restauraci. Nejhorší a zároveň nejlepší zkušenost. Dělala jsem všechno, co bylo potřeba, mytí nádobí, příprava surovin. Nesnášela jsem škrábání brambor malou tupou škrabkou. Když chyběla uklízečka, šla jsem pouklízet restauraci. A jednou jsem taky jela s Frýdku do jižních Čech na dětský tábor, taktéž do kuchyně, za dobrým přivýdělkem. No to, co jsem si vydělala, jsem tam utratila pařbama s vedoucími táborů po večerce. Jo, to byly časy. Nostalgická Lucka.
2: Ale to je pravda, já jsem dělala za barem a taky jsem to tam celkem propila. No.
1: Mm-hmm. A já vím, že bylo docela vděčné téma takhle. Vždycky to dělali srdcaři, ale ty večery prý byly hodně zajímavé, různí ti vedoucí a instruktoři
2: ano,
1: na táborech.
2: Ano, no.
1: Byla kapitola to, sama pro sebe. No.
2: To vždycky přes den to vypadalo úplně jinak než v noci.
1: Ano, ale o tom jsem jenom slyšel, protože jsem se bál jezdit, bo by se mi stýskalo.
2: Nestýskalo.
1: Jo, no.
2: Jo, to za dva dny už bys nevěděl, že máš rodiče.
1: Ježiš, to neznáš bednáře. Jednou proměli v noci od tety. A už jsem byl velký cap, no,
2: jasně.
1: Tak jo, před minutou bylo 7, Lenča Líšková.
2: Radím sebeslav bednář.
1: Dobré ráno, Moravo, s rádiem Čas.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Těšíme se na víkend, to říkáme vždycky ve čtvrtek ráno, Lenča a Radim, hity, které milujete, a přesný čas vždycky máme 3 minuty, už 4 minuty po 7.
1: A podíváme se do Chorvatska, protože to je velmi oblíbená letní destinace, přece jenom to léto a prázdniny a dovolené už se blíží. Někteří už třeba zavítali a zjistili, že Chorvatsko celkem podražilo.
0: Je nějaká jako specifická skupina, ať už jídlo, nebo oblečení, nebo já nevím, drinky, co teda šlo nejvíc do peněz?
1: No my už loni jsme se celkem divili, každopádně teď jsem se dočetla o přehledu kempovacích míst, to znamená, že když jedeš pod stán, pod karavan, což většinou bývala ta nejlevnější varianta, jak někde být, jo, takže kempy. No a vypadá to, že Chorvatsko letos je dražší než Švýcarsko.
0: Cože? No. Jako, tak lidi, chápete?
1: No,
0: Švýcaři by nás ale hnali hned, no, takže.
1: No, v tom průzkumu si vzali na paškál vlastně 10 kempů v různých zemích.

0: A ubytovali tam dva dospělé a jedno dítě a byl to buď stan, karavan nebo prostě jakákoliv forma toho ubytování,
1: prostě
0: které tam
1: může obsahovat. Prostě dovolená, jako jo?
0: Ano, ano, a nacenili si to, no a zjistili, že to Chorvatsko vychází teď úplně nejdráž. Dokonce je dražší než Itálie.
1: Vlastně mám pocit, že posledních, dejme tomu 4-5 let, s každým rokem hlásíme, že se dražší a dražší. To by se z čeho nejvíc protáčely, panenky?
0: No tak jídlo je celkem... Jakž takž, ubytování, ubytování a hlavně...
1: Tak oni ví, no.
0: No, ubytování je hodně drahé a třeba, my jsme teda byli v soukromí, takže jsme si všechno tak nějak dělali sami.
1: Ježíš, to byla ta legendární dovolená, já jsem si pořád říkal, že už jsem si vybavil, ano, čerstvé pečivo a podobně, že?
0: Ano, čerstvé pečivo.
1: Ano.
0: No a takže tak nějak jako sami, ale třeba moje maminka tam byla v hotelu s polopenzí a to teda naše Thajsko bylo v pohodě finančně.
1: Takže to i ta Paříž vyšla možná levně,
0: no,
1: ne, když
0: no,
1: to přeženo.
0: Jo. A nás měsíc v Tajsku vyšel v podstatě skoro stejně nebo levněji.
1: No takže korunka ke korunce, dvakrát měř a jednou jeď. V každém případě hlavně se nám vraťte v pořádku, protože léto je teprve před námi a my k tomu hrajeme hity, které milujete.

0: Kdybyste se chtěli podělit nejenom ráno, ale v průběhu celého dne, zazpomínejte, jak jste si přivydělávali nejenom v létě, ale třeba i v průběhu celého roku. Brigády, letní brigády, zimní brigády za studentských let, Facebook a WhatsApp Rádia Čas jsou vám k dispozici. Dobré ráno.
1: Já myslím, že ta nejlepší letní nebo předletní brigáda je v podstatě u nás skřítku v poklad.
0: No, přesně tak, taky něco pro to musíte udělat. Dovolat se ve správném pořadí a potom být odvážní a vlastně dobývat jednotlivé boxíky, skřítka.
1: Dneska je Milan. Dneska je
0: skřítka Milana a nemyslíme našeho dvorního astrologa, ale opravdu skřítka Milana, který je samozřejmě v dajné náladě, pokaždé trošku jinak, asi tak.
1: Tak, tak a je to na vás, jestli jste odvážní nebo trošku při zemi, každopádně penízky v boxu i dneska jsou. A my se těšíme právě teď, kdo se dovolá na 7766 12800 čtvrtý v pořadí.
2: Snídaně hotová! Úsměv připraven! Volume doprava! Dobré ráno, Moravo. Radim Alenka na Rádiu Čas.

0: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
1: To je takový včelí Milan.
0: Vždycky líbí ty tvoje popisky, ano, přesně tak. Skřítek v různých náladách, různých podobách, ale stále stejná hra, tedy Skřítku v poklad. Lenča Radim a na Rádio Čas kdopak, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Anka.
0: Anka, Anička, zdravíme odkud, tady Ostrava?
2: Tady Jižní Morava.
1: Ale...
0: O, jsme to zmiňovali dneska ráno,
2: ano,
0: přesně tak.
1: A odkud?
2: Moutnice.
1: Moutnice.
2: Jdeme na Hodonín, ano.
1: Jo, Hodonín, tak to jsme doma.
0: A dokonce
1: ano.
0: Si pamatuju obec, už asi pravděpodobně někdo z kolegů posluchačů musel od vás hrát, protože Moutnici si vybavuju, jinak ji neznám, takže jo. Určitě takhle. Zeptáme se vás, protože teď si budete vydělávat korunky, co vy a nějaké letní brigády v minulosti byly?
2: Ano, no, můžu vám říct, že si na to pamatuju asi, budu si na to pamatovat do konce svého života, protože jsem dělala v Brně u svaté Anny na urologii.
1: To je zajímavá brigáda, to jsem teda v nabídce nenašla, když
0: co
1: jsem
0: dělá na brigádě na urologii, prosím vás?
2: Já jsem tam jako utírala jako ze mě.
0: Jo, takhle jo, uklid, no jasně, to je třeba.
2: Ale jako můžu vám říct, že jsem ani ty oči na...
0: Počkejte, teď vám vypadl signál, Aničko, ještě jednou?
2: Že jsem ty oči ani na, jako strachem navrch nedávala, byl tam třeba, nevím, pán, který mu manželka chtěla... Pindíka jako je odstraní.
0: Zlobil, on zlobil. A to, ale, a to je prno, že vlastně, no tak jo, ano.
1: Počkejte,
0: tak.
1: Aničko, ale to je zajímavá informace, to když bude jako partner zlobit, tak to dělají v Brně, že ho fíknou.
0: No většinou to říkáme jako perličku ze světa, to je pravda, no. Mimochodem, jako nevíte, zachránili ho?
2: Určitě.
0: Dobře, tak jo. Tak i za tuhle krásnou historku si zasloužíte nějaký ten penízek, takže jdeme otvírat boxíky?
2: Ano, jdem to zkusit.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
0: A říčte si to sama, Aničko, jo?
3: 100.
2: Ano.
0: Tak stovka tam je.
2: Mm-hmm. Ještě můžem?
0: Jasně. Ano.
3: 200.
2: Ještě?
3: 300.
2: Ještě?
3: 400.
2: Ještě?
3: 500.
2: Ještě?
3: 600.
1: Anička to úplně rozjela.
2: Ještě?
3: 700.
2: Ještě?
3: 800.
2: A teď se modlím, tak ještě?
3: 900.
2: No wow, tak ještě zkusíme tisícovku.
1: Jo.
2: Ne.
3: Tisíc.
0: Je tam? Je tam?
2: Dobrý.
1: Tak to je pěkné, a vy jste taková odvážná jste byla. Nebo jste...
2: Jo, je to, jo, vy jste říkali, že jako brozmaru, ale víte, jak to je.
1: No jasně.
0: Ne, má různé podoby, někdy jako fakt ta stovka může rozhodnout, a teď jako poslední slovo končíme, nebo jak to bude dál?
2: Asi končíme, protože neříkáte to moc nadšeně.
1: Já jsem normální posluchač.
0: Aničko, o jak je libo. Aničko, končíme nebo pojedeme dál?
2: Ano, asi končíme.
0: Ne, dobře děláte, to bylo maximum pro tuhle chvíli,
2: no,
0: opravdu.
2: To je krásný.
1: Gratulujeme.
0: Gratulace veliká. Děkuji. K tomu mimochodem i dárkový balíček od Investony, která je partnerem celé soutěže, takže já myslím, že to je velmi sympatické, kapesné, takhle skoro před víkendem i za tu historku o Pindíkovi.
1: Jo, ta byla skvělá. Mimochodem, mně to připadá, že naši posluchači už nás mají tak trošku přečtené. Už poznáte úplně všechno na nás.
0: Můžeme vyzkoušet po 8. hodině.
1: Po 8. hodině zkusíme znovu, ano.
0: Aničko, a nevíte, co ten pán provedl, jo?
2: No, on ho právě podváděl.
0: No
1: jo. Jasně.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: věcí. 7 hodin 22 minut a Lenča má mimochodem rádio čas. Dobrý den. A Lenča má takový výraz.
1: Jo.
0: Počkej,
1: jaký?
0: Ne, to bylo, jak se tomu říká ten výraz, jakoby nevyzývavý, vyzývající, jako prostě, že máš, nic, to je jedno. Jako buď chceš něco říct, anebo taky povzbuzující výraz jsi měla, takový.
1: Jo, takhle,
0: jako, aha. Tak jako teď jdeme na to, pojď.
1: No ne, já jsem přemýšlela ještě nad Aničkou, která hrála před chvilkou Skřítku v poklad. Mm-hmm. A úplně jsem se tak jako trošku vyděsila, že jsme tak čitelní ve všem, že už nás mají naši posluchači naposlouchané a že oni na nás poznají úplně všechno.
0: Dobře, když to řekla, tak já to teda ještě jednou zopakuju, ale musíš to držet se mnou, jo?
1: Dobře.
0: V tom dalším kole po 8 hodině, až bude další Skřítek, tak opravdu budeme stojičtí klidní a necháme to jenom na vás, jo? Jo, takže budeme bez emocí, nebo ne, že budeme nepříjemní, ale prostě nepoznáte na nás nic. A potom teda...
1: To já nevím, jestli zvládnu.
0: Jo.
1: Protože já jsem extrémně měkosrdcata.
0: Aha. I u těch, kteří ti nejsou sympatiční?
1: No, tak...
0: Pozor, to se nám nestává ve vysílání.
1: To se nám právě nestává, to jsem ještě nezažila.
0: Proč snídám během vstupu?
1: No, každopádně boxík plný peněz a já velmi ráda rozdávám peníze, když to třeba není z mého, že?
0: Aha. No, tak po 8 hodině zkusíte v nás číst asi tak. Nezapomeňte, hrajeme i megaléto, tentokrát holešovská regata doslova klepe na dveře, máme 2 volňásky a skládáme tajemnou větu i s prvním slovem.
1: Hudba.
0: Tak, hudba, to je to první slovíčko tajemné věty. No a komu se dneska tak nějak má dařit ve všech sférách? O tom už dnešní oslavenec, který má svátek, Milan Gelnar.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude v příjemným dnem. Výtečně by nám měla fungovat intuice a dařit by se nám mělo nastolovat řád a disciplínu. Blázce bychom měli být velkorysí. Pozadí toho všeho nás stále mohou dobíhat dopady karmických událostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak kolem beranů budou kroužit podvodná lákadla. Lvy by mohli mít chuť na návštěvu galerie nebo něčeho estetického a střelci budou usilovat o větší vstřícnost blízkých. Býci si budou užívat každodennosti, kde jim nic nehrozí. Pany mohou inklinovat ke šťouravosti a kozrozy si obhájí své postoje i proti všem. Blížencům mohou vstoupit do cesty lákavé milostné svody. Váhy zvládnou i možné profesní těžkosti a vodnářům budou přát hvězdy v partnerské vášni a intimitě. Hradci prožijí den vnitřní spokojenosti. Štíři mohou mít chuť lámat věci přes koleno a ryby se budou cítit povzneseně. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
4: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
5: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou.
4: Rozhodni se správně.
5: Skřítkův poklad Rádia Čas.
6: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
7: Hity, které milujete.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na dek.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Skauta Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
16: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
17: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
18: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
17: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
19: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lemmy a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Vůni magické přírody viz Lenča doplnila vůně exotické vanilky. To znamená, že je s námi kolegyně Kristýnka Kubánková.
1: Ahoj, dobré ráno. Ahoj. Já jsem čekala, co z něho vypadne.
0: A ona to lichotka.
1: Moc hezká, děkujeme.
0: Jo, voníte holky.
2: Krásné, děkujeme.
0: Tak jo, Kristýnka s námi, jinak jak utíká směna, jak se těšíš na víkend, jak se máš?
1: Tak jako globálně. Moc otázek.
0: Jak se těšíš na víkend?
1: mám se hezky a na víkend se těším moc.
0: No, ještě nějakou chvíli spolu pobudeme, konec konců zítra chystáš Víš, nevíš, dneska se ptá Lenča, ale ptáme se úplně všech, tak zasondujeme i u tebe, i když já myslím, že znám odpověď.
2: Nějaké letní brigády, co jsi dělala kdy?
0: Mám pocit, že ty pracuješ od děcka, ne? To je jako, že jsi taková holka pracovitá.
1: Od brzy jsem začala chodit na brigády. Takové ty první jsem dělala nějaké ve skladu s knížkama.
0: Jsou krásně vonět, že?
1: No, byl to obrovský sklad, tam to úplně nevonilo.
2: A bylo to asi dost těžké, ne?
1: Bylo, no. Člověk se natahal. Ale pak si těch peněz jako vážil. Hmm. No a pak už se to tak nějak neslo jako...
0: Samozpádem.
1: No, za barem a tak.
2: No vidíte, a můžete začít, jo, ve skladu s knihama a potom prostě se dopracujete až k tomu, že jste magistra umění.
1: Mm-hmm. Ano, zatleskáme. Ano, to bylo krásné, děkuji.
0: Vlastně v pátek to bude přesně týden, co už máme paní magistru a dokonce to po nás nevyžaduje, tak to je krásné, jenom prostě to. Ale bylo to vydřené, že? Protože ty máš za sebou několik vysokých škol a všechny jako úspěšně, ale říkáš jako, že už tak jako už stačilo, ne?
1: Už jako stačilo hodně, no. Už to bylo jako úplně za hranou. Jsem ráda, že to mám za sebou a že to bylo naposledy, kdy jsem to řešila.
2: Kristýnka vlastně drží takový rekord v dostudovaných školách. Mm-hmm. Víš, jakože že někdo třeba sbírá známky.
0: Jo, není to o tom, že by byly neúspěšné, že by to člověka nebavilo nebo odešel z nějakých důvodů, ale prostě splní očkatné, jdu dál.
2: Ano, ano. Jo, že někdo sbírá známky a Kristýnka tituly.
1: Tak
0: doufejme, že bude teď podobná bilance. Kristýnko, jestli mi pomůžeš ve Víš, nevíš, jako budu jenom rád.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1848 bylo nad Prahou a okolím vyhlášeno stané právo. Co to znamená, když je vyhlášeno nebo bylo vyhlášeno stané právo?
0: No tak souvisí to jakoby s válečným nebezpečím a v podstatě já mám pocit, že jako to vedení snad může rozhodnout úplně o všem, že moc jako nemáme právo se rozhodovat nějak, tak nějak, ne?
1: Já bych to asi nedokázala vysvětlit tak hezky jako Ráďa.
0: Je to tak?
2: Správně. Je to často spojené s vojenskou správou a omezením běžných občanských práv. V podstatě si potom může ti, co jsou nahoře, dělat cokoliv v podstatě. V roce 1942 s radou Karla Čurdy byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 vojáků tehdy v kostele v Praze Cyrila Metoděje zahynulo, bylo zastřeleno. Tak bylo jich tam 7, aspoň 3-4 dejte dohromady.
0: Kapčík.
1: Já jsem nad tím začal, Kubiš.
0: Ano.
1: A tím jsme skončili, no.
0: 100%.
1: To jsme skončili s tím vyjmenováním.
0: Tam se, dám nám to, ne, jakože.
2: Tak dál to byl Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Valčík.
0: Pana Opálku jsem ještě slyšeli na konci.
1: Bublíka taky, ale...
0: Dobře.
1: A tak zase viděli jsme.
0: Mrzení.
2: Ale tohle vidět budete, protože to je pořád dokola. V roce 1882 se v Praze konal první všesokolský sled k 20-letému výročí založení. No a kdo toho sokola založil?
0: Miroslav Tyrš. A pak zase ten druhý pán, že jo?
2: Už to máme asi po třetí.
0: No a myslím, že po třetí nám dáš tu nápovědu a já to po třetí doplním.
2: Tak já ti řeknu první písmeno a příjmení, jo? F.
0: Ne Falštinský, šmary, jako ješmary, ale rozumíme si, že jo, je to ono. Fištinský? Frištinský.
2: Já tady mám Jindřich Figner.
0: Tak pan Figner.
1: Těsně vedle.
0: Tak to bylo dnešní ještě? Dobře, fajn.
2: V roce 1767 Samuel Bowley se objevil Tahiti. Tahiti je součástí kterého území?
1: To je nějaké to souostroví.
2: Chcete možnosti?
1: No.
2: Za A Havaje, za B francouzské Polynésie, anebo za C Fidži?
1: Tak je to francouzská Polynésie.
2: A je to správně. A čím je Tahiti mimo jiné velmi proslulé? Dáme možnosti. jo, jestli jste to neslyšeli nikdy. Za A, produkcí černých perel, za B, těžbou diamantů, za C, pěstováním kávy.
1: Tak Ačko, no.
0: A.
2: Ano, správně.
1: B i C bychom přiřadili někde jinde.
0: Yes.
2: Černé perly.
0: Ale že jsme vylučovací metodou, teda no.
1: Nevěděli jsme.
2: V roce 1815 prohraná bitva u Waterloo přinutila Napoleona Bonaparta k již druhé abdikaci na francouzský trůn. Kde Napoleon zemřel?
0: Na ostrov svaté Heleny.
2: Spanilá jízda.
0: Včera jsem viděl, nebo ne, předevčírem někde, jak se lidi zachovávají artefakty, tak někdo si po něm uchoval i kousek stolice.
2: Ale to je blbost.
0: Já teda, takhle, já jsem si, já jsem, já jsem
2: a neuměl, jak to dokážeš?
1: Nešlo, ne?
0: Já jsem neuměl francouzsky, tak já se potom musím podívat na ten obrázek, co to bylo. Já myslím, že jo.
2: A nebyla to jako královská stolice?
0: Ne, byl to Napoleon.
1: A jak k tomu
0: přišli? Ježíš, já jsem to neměl říkat jako perličku.
2: A jak poznali, že to je od
0: prosím
2: něho?
0: Prosím tě, řekni mi tu Kristýnčinu větu.
2: Na to se nikdo neptal.
0: Jo, dobře, tak a jdeme dál.
1: Ale teď nás to zajímá, rád.
0: Tak já to pak dohledám.
2: Ale víš, že se říká i královská stolice jako tomu trůnu, nebo jako tomu majestátu.
0: Ne, já jsem viděl ten obrázek. Já jsem neviděl trůn.
2: Ty jsi viděl.
1: Mám spoustu otázek a žádné odpovědi.
2: Já taky.
0: Počkejte.
2: Ale jak bys poznala, že to je od Napoleona?
1: No právě. Teď to je hloupost,
0: no ne?
1: Ne,
0: oni si nechali po něm třeba někdo i kousek vlasu, když umíral ti, kteří byli kolem něj na té svaté Heleně.
2: Tak dobře, tak vlasy dobře, ale jako toaletní papír, já nevím, to se rozpadne, ne? I když vlastně tehdy nebyl papír.
0: Dneska ono je to strašně těžko vyhledávat.
2: To se rozpadne.
0: Tak no. Asi jsem...
2: Vždyť se tím hnojí.
0: Já vím, tak jsem asi viděl, já nevím, co to bylo.
1: Tak jsi viděl asi něco jiného.
0: A nebo to bylo ještě kousek, ale to o tom nepsali, že by nebo, se to někdo nechal tamto.
2: Nebo to byl kousek od někoho jiného.
0: Na kousek.
1: A říkalo se, že to je od Napoleona.
2: Jo. Tak.
0: Ale když to vyhledáváte na to vyhledávači, tak jsem napsal Napoleon kousek stolice a našlo mi to samé židle. No. A pak jsem napsal Napoleon kousek ho a to nešlo vůbec nic, jo. Můžeme jít dál, prosím vás. Prostě zapomněte.
1: Neměl jsi to začínat.
2: A to bylo historický.
0: Možná, že to nebyl Napoleon, já nevím.
2: To byl historický dokument na Rádiu Čas ale Ráďa. Tak poznejte teda zpěvačku, i když teď už nevím, jak to dokončíme. Poznejte zpěvačku, která by dnes slavila narozeniny, kdyby to ještě byla podle textu písně. Zbalím si sedlo stan a pětistrunný banjo a radši dvoje boty na tu cestu dom. Bude tam Billy, starý vlk indián Ben Joe, stoletá voda z možných hor a dutej strom.
1: Není to ta Zuzka Navarová?
2: Je. Dobře vy. No a dnes slaví narozeniny také tento muž.
0: Paul McCartney.
2: Správně.
0: Yes.
2: Tak až na to Napoleonovo, to byla celkem spanilá jízda.
1: Ale já to teď chci zjistit, prostě.
0: Já mě zajímá, co jsem to viděl za obrázek. Já už to příště ty svoje zajímavosti nebudu otvírat.
2: Ty tady mateš magistru umění.
1: Ještě jednou to zopakuj.
2: Ty nám tady mateš našim magistru umění.
0: Nechal si někdo na památku. Na památku.
2: Bude nejdelší víš, nevíš.
0: Kus Napoleonovi stolice.
1: Já nevím, tam, jestli bych psala tu stolici. Tam zase budete židle.
0: Já nemůžu tak lejna možná, že by mohl dát. Počkej. Mimochodem AI vyhledávala neuvěřitelně dlouho. Ne, o uchování neexistují žádné historické významy. Tak já nevím, co to bylo
1: lidi, co
0: za obrázek. Nebyl to ten pramínek vlasu a že by už byl takový nějaký, no.
1: Jako pramínek vlasu?
0: Já nevím, já jsem viděl. A oni to psali, počkej.
2: Ale kde jsi to viděl? Víš, jestli jsi nespatl nějaké servery nebo něco?
1: Protože mě by to přece jako nedávalo smysl, teď se to rozpadne, to přece nemůže nikdo jako
2: uchovat.
1: Tak dlouho nechat.
0: Co si nechali lidé na památku? Jo, jinak hity, které miluje, to je hezký den. Hity, které miluje.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Posloucháte ranní program Rádia Čas, Lenča Radim, mimochodem prvním slovíčkem tajemné věty v rámci Megaléta je hudba, přejeme vám hezký den, za chvíli zprávy s Kristýnkou končíme. Kristýnko, co si tady ještě ty jako popovíš?
2: No my tady máme takovou kauzu z minulého víš, nevíš.
1: To není kauza.
2: To je dost kauza. A moc děkujeme našim posluchačům, kteří nás tak pozorně poslouchají.
1: Honzo, pěkně děkuju.
2: Ano, máváme do Příbora, odkud přišlo na WhatsApp vysvětlení. Ano, ano. Protože Vráďa říkal, že si někdo uchoval.
1: Ne, ty ses hlavně neměla ptát na Napoleona, to je za prvé. Nikdo se ti neprosil, aby se stála Napoleona ve víš, nevíš.
2: A že si někdo uchoval kousek Napoleonova bobíku.
1: No stolice, ano, přesně tak. Já jsem totiž někde, když jsem viděl takové ty děsivé fotky historie, viděl obrázek, takovém, jakoby v takovém polštářku to leželo a tam bylo kousek Napoleonova tři tečky a já říkám, no to je stolice, to uchovávali a podobně a řekl jsem to tady jako zajímavost a dostal jsem, teď už to radši ne, to bylo ironické, dostal jsem jako pětiminutovou přednášku, jak je to vůbec možné. Jo?
3: Že to nebyla, to nebyla přednáška, my jsme měli prostě otázky na tebe.
1: Ano. Disputaci.
2: Tak ano, jsme ano. To měli. A my, nám se to s Kristýnkou nějak nezdálo. Pak jsme se snažili v umělé inteligenci, nebo spíše Ráďa se snažil obhájit svůj názor, že to byl bobík, že? No a dostali jsme informaci, že ne, že to, co tedy je uchováno, prý, je posmrtně odstraněný...
3: Fanfolín.
1: Bambulák, no.
3: Jo. Takže si prostě Ráďa spletl fanfolín s bobíkem.
1: Prosím vás, je to fanfolín z roku 1815, jako tak jako jasně, že se unaví a jako ještě trošku proschne, takže jako a ta fotka byla navíc černobílá.
3: Ještě trochu proschne.
1: Kdybyste, já jsem tu fotku našel, takže díky bohu aspoň jako něco si pamatuju, ale potom přišly princezny, jako Napoleone, ty bys šel na trapy, kdyby si slyšel ty komentáře a podobně.
2: Tak já když jsem viděla jakoby tu velikost, tak myslím, že na trapy jej chodil, ne?
1: Ale co pak, ty nevíš, jestli to je krabička nebo krabice, ta fotka?
2: No takhle,
3: no, to pozor. Jako ono, no právě, to se nešlo jako představit, ta no. Velikost.
1: A hlavně mám pocit, že to byl snad kousek, ne? Takže třeba jenom jakoby ufikli půlku.
3: Tak to by zase byl jako až moc, ne? Kdyby to byla půlka.
2: No, to nějak to... nesedí, no ale každopádně sedí víc, že je to fanfulín a ne bobík, no. Ten by tak dlouho nevydržel.
1: Dobře. Prosím vás, pokud nás koukáte občas ze záznamu, tak televize Relax, dotyčnou fotografii uvidíte i tam, jo? Jinak každý všední den, dokonce o páčku dopoledne nebo o víkendu ranní káva s Rádiem Čas, jo?
2: A moc děkujeme našim posluchačům a máváme.
1: Tak to bylo vatrlo, teda.
0: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim a Lenka. To je dobré ráno, Moravo.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
4: Bila, to dobré začíná u nás.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
9: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
10: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix, buďte in.
13: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
15: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
16: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
17: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
18: Haj, haj a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
19: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci na ulici Jablunkovská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
20: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
1: Morava aktuálně.
0: Havířov má nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Centrum je navržené tak, aby dětem co nejvíce připomínalo běžné rodinné prostředí a pomohlo jim lépe zvládnout náročnou životní situaci. Kapacita je 12 dětí, ve výjimečných případech až 15. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života ve vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
1: Rádio Čas Sport.
0: České softbalistky včera porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0. V druhém utkání dne ale podlehly Itálii 2-10 a před zbylými dvěma zápasy ve skupině mají bilance jedné výhry a dvou porážek. Týmu se tak vzdálila šance na postup do finálové části šampionátu. Dnešní den bude

0: na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Vyberte.
1: Takže prosím vás, trošku jsme si spletli dnešní téma, teď poslední půl hodině. Zpátky i vy WhatsAppoví, pište nám, zazpomínejte na to, jak jste si přivydělávali v rámci brigád v průběhu celého roku letních.

0: Myslím, že nejvyšší čas něco říct. Lenča Radim, Rádio Čas, další muzika připravená. Jenom v rychlosti připomínáme, protože pak už to po deváté předáme Alešovi, který přidá další slovíčko v rámci tajemné věty. Pokud si chcete v megalétě vyrazit už zítra a pozítří na Holešovskou regatu, tak skládáme tajemnou větu a první slovo zní...
1: Hudba.
0: Tak, zapište si... Možná už to ale nebudeme víckrát opakovat, dneska jsme byli hodně teda dajní.
1: Byli jsme hodně hodní, je to tak. A jinak nezapomeňte, že v každém vysílacím bloku zazní jedno slovo a potom odpoledne rozdáváme lístky tomu, kdo se dovolá a zná celou tajemnou větu.
0: Ono je v překladu vlastně dobré poslouchat Rádio Čas pořád, no.
1: Ano.
0: Ideálně aspoň pracovní dny 6 až 18. Pořád, říkáme, jo, víkendech se vám to může vyplatit. Lení, co je nového ve tvém online světě?
1: Celkem mě překvapila zpráva, kde jsem si říkala, že to tak nějak jako vypovídá o stavu našeho světa, protože ve Švýcarsku vyhodili po 42 letech pána, který doručoval zásilky a četl si nebo víš za co?
0: Ano, já jsem totiž... Začneš číst tu větu a teď si říkám, co všechno proved, protože ano. Známe ty jakoby historky, dokonce jsou i na to fóry, jakoby se zpožděním pošty, někteří dokonce nechtěli chodit do práce, tak to házeli někde do strouhy a podobně, ale pán dělal pravý opak, on byl zlatý.
1: On byl zlatý, on nosil ty zásilky až ke dveřím domů a ke dveřím bytů. Jo, že
0: počkej, a kde byl teda zakopaný pes, co jim vadilo?
1: Jim vadilo, že nedodržoval směrnice, podle směrnic totiž, on neměl vůbec to nosit až před dveře těch bytů, ale nechávat to všechno před domem.
0: A oni to vyhodnocovali 42 let.
1: A oni to vyhodnocovali a on nějak jako nesouhlasil ani s tím, co se na té poště děje a nějaká restrukturalizace a tak a ty zásilky dál nosil těm lidem až do bytů. S tím, že on to jako říkal a to má celkem logiku, že nechtěl ty zásilky nechávat před domem, protože tam docházelo ke krádežím těch zásilek. Takže proto to nosil až těm zákazníkům. No ale firma řekla, no ale

0: My jsme řekli něco jiného, vy neposloucháte naše směrnice a navíc doručování těch zásilek až k bytům je velmi časově náročné, takže nás to stojí moc peněz, tak nazdar bazar. No?
1: Já si teda myslím, jako, že to byl taky ten zástupný důvod, protože se potřebovali zbavit člověka, aby vůbec ušetřili, takže pán Háda musel být už v důchodovém věku, ne?
0: Jo, 59, no.
1: Začal 17, to je přesně, hele, naše téma, dneska řešíme letní brigády, jak se člověk přivydělával, tak nostalgicky si říkal, že možná ještě v 90. bude mít někde zápis v Guinnessově knize rekordů za to, jak se věnoval jedné pozici tak dlouho a já myslím, že ho vezmou všude možně, ne?
0: No, zaprvé si myslím, že bude mít všude dveře otevřené a navíc už se do toho vložili odbory a vypadá to, že by ho mohli vzít zpátky, protože tam hodně udělali na tu firmu ty, že to bylo neuměřené, neuvážené a že za tohle ho vyhodit v podstatě nemůžou.
1: Šla bys? Šla by si zpátky, kdyby ti takhle ublížili? Tak si říkám.
0: Já si myslím, že pánovi teďka přijde mnohem lepší.
1: Je to o hrdosti, no. Já myslím, že se mu to vrátí v dobrém, no. Takže lidi, buďme na sebe hodní. Tímto zdravíme všechny poštovní doručovatele, protože co si budeme, občas máte nervy.
0: Ano, a víc takovýchhle doručovatelů. Fandíme.
1: A máte krásná lítka, ta chůze, že jo, a podobně. Jo?

0: Tak mi napadlo jenom tak zadat zase jakoby, víš, do moderních technologií, čistě teoreticky, když tady mám takovou krásnou bíčici naproti sobě, jaká letní brigáda by se teoreticky hodila právě k vám, k bíkům, no. Jo. Tak teď jenom to vysvětlení, ale je to buď to práce v zahradnictví nebo na farmě, vyzkoušeno?
1: Jo, může být.
0: Gastronomie kavárny,
1: ano.
0: A podobně, případně administrativa, správa dat?
1: Tak to ne. To by nikdo nedostal výplatu.
0: Mám se podívat ještě na nás?
1: Já mám takový binec ve všech tabulkách a ve všem. Já vůbec nejsem schopná tohle.
0: Já bych to řekla si takhle, co chápat. Je to tabulka?
1: Co to tabulka? No, ano, přesně. Tak.
0: No, Ulvu samozřejmě, jo, takže u mě nehrozí. Průvodce možná, ale nebo animátor, to je ten, co se musí starat o lidi, že jo? Prvně. Dobře, jinak kavárna nebo bar, to bych si teda střihnul. Mm-hmm. Myslím, že tam bych asi možná vypl trošku jinak. Hosteska? Byla by hezká hosteska, ale to je zase pro lidi, že?
1: No, tak to jako, máš méně lidí, že jo?
0: Instruktor letních táborů, dětská, jako nic horšího pro mě nebylo. Představa být na táboře jako dítě nebo jako instruktor, klíšťata, spousta lidí, organizovanost. A ještě jsem se v noci bál.
1: Ale
0: noční,
1: příroda, to je krásné, příroda je krásná. Přírodu
0: zbožňuju, ano, no, ale to můžeš i mimo letní tábor. Vlastně tak, no.
1: No.
0: Co je?
1: Nic, se tak jako zasmála.
0: Taková ňuňaná?
1: No ne, tak jako představila jsem si ten letní tábor, že mě je zajímavé, že ty si vybavíš klíšťata a já první, co úplně ten čerstvý vzduch, to jak lítáme po venku, že pro mě je to spíš takový jako obraz svobody a zábavy.
0: Ne, pro mě to bylo nejhorší představa, ale všechno. Tábory, jak se tomu říkalo, ještě školy v přírodě, lyžáky a podobně. Jo, když se o tom začalo mluvit, tak úplně husina až za roh. No
1: a kde se to vzalo, ale? To se totiž muselo někde vzít.
0: Jo.
1: Já totiž vím, že z jedné akce mě taky rodiče odváželi, že tam si to nesedlo, tam se mi nelíbilo. A potom se to nějak změnilo a zlomilo a já už jsem pak jezdila úplně všude, kde to šlo a moc se mi tam líbilo.
0: Já byl na jednom výjezdu, kdy už jsem byl donucen, protože, prosím vás, už je to doba dávno minulá, já jsem měl dostat cenu za nejlepšího pionýra, jo. Takže jsem musel jít na prodloužený víkend, to bylo to jediné, kdy jsem vyjel. Dojeli jsme tam v době, kdy se porouchal, jak se tomu říká, nějaké potrubí, které obsluhovalo toalety. Takže jsme museli chodit do lesa a navíc tam byla ještě noční stezka, takže v 10 letech, když tě musí vést dvě instruktorky, protože brečíš a to bylo jedno z nejhorších zážitků mého života. Takže nevím, kde se to bere, ale prostě je to v tobě, no. To není rozhodnutí, jakože. Máš prostě vyzkoušeno a není to nic příjemného, no.
1: Tak to byla taková terapeutická chvilka na rádiu Čas. Každopádně, co je jisté, je to, že Milan ví, co se píše ve hvězdách o jednotlivých znameních.
0: Milane, krásný svátek vám všem, kteří nás posloucháte taky. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Čtvrtek bude příjemným dnem. Výtečně by nám měla fungovat intuice a dařit by se nám mělo nastolovat řád a disciplínu. V lásce bychom měli být velkorysí. Pozadí toho všeho nás stále mohou dobíhat dopady karmických událostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak kolem beranů budou kroužit podvodná lákadla. Lvy by mohly mít chuť na návštěvu galerie nebo něčeho estetického a střelci budou usilovat o větší vstřícnost blízkých. Býci si budou užívat každodennosti, kde jim nic nehrozí. Pany mohou inklinovat ke šťouravosti a kozrozy si obhájí své postoje i proti všem. Blížencům mohou vstoupit do cesty lákavé milostné svody. Váhy zvládnou i možné profesní těžkosti a vodnářům budou přát hvězdy v partnerské vášni a intimitě. Hradci prožijí den vnitřní spokojenosti. Štíři mohou mít chuť lámat věci přes koleno a ryby se budou cítit povzneseně. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo, jedině na rádiu.

0: Jeden za druhým, skvělá muzika, hity, které milujete, dneska třeba Milanům k svátku, 18. červnový den, plný práce, nebo možná inspirace k práci pro ty, kteří se rozhodují, jakože nějaká korunka navíc by se hodila, tedy myslím teda mladší ročníky, no.
1: Mm-hmm, protože dneska se vás ptáme na vaše letní brigády.
0: Zazpomínali jsme i v ulicích Moravy a Slezska, abyste se nám tedy hezky rozpovídali, tady je důkaz.
2: Si první byla, ta byla teda skvělá, to jsem pracovala v mrazírnách, takhle jsem byla u pasu, třídila jsem nagetky, což bylo úplně boží, protože tam bylo asi 15 stupňů a když se vylezlo ven, tak tam bylo 30, takže to bylo takový hodně velký skok. A druhý rok jsem pracovala jakoby u Lisu, no a třetí rok jsem pracovala v McDonaldu, kde jsem nakonec skončila.
3: Co se týče letních brigád, začal moji první brigádu v JZD Mír Kunovice, kde jsem sbíral cibuli. Pak další brigáda kombajnér a určitě bych si vzpomněl ještě na nějakou jahodovou brigádu, okurkovou brigádu a to je asi tak všecko.
4: Už mám za sebou uklízení, potom průvodcování na zámku, práci v cukrárně a také v restauraci.
5: Fotila jsem třeba dětský tábor, anebo jsem chvíli roznášela pro Českou poštu.
0: No, je to hodně.
1: Mně se líbil ten kombajn. To je taková brigáda, u které máš klid, že jako je tam klídeček.
0: Ale je určitou zodpovědnost teda.
1: Jo, to jo, ale tak jako nikdo tě tam, že jo, nikdo na tebe nemluví, máš tam jenom kombajn.
0: A propo tebe někdy lákalo i nějaký jiný dopravní prostředek, jako udělat si řidičák, nebo jsi spokojená tam, kde jsi?
1: Já jsem tak trošku někdy přemýšlela o motorce, ale teď už mi to vůbec neláká.
0: Měla jsi vysněnou nějakou nebo něco základního, nějaký
1: ne,
0: pincek, jak se říkalo za nás?
1: Něco základního, no ale teď už ne, teď už jsem taková opatrnější na sebe.
0: Tak dodnes nezapomenu, jak mě táta jednou svezl na pincku, jak jsem byl odvážný, jak to bylo příjemné, jak jsem se stoupil, to jsem ti říkal, ne? A tady
1: a
0: říkám, no, co je to za kolečko? A potom z toho kolečka jste sundali kůži a podobně. A celou dobu jsem asi měl na to, a zvláštní, že to vůbec nebolelo. Že asi jako to tělo, jak je v tom šoku.
1: Jak o tom jako, nevíš, tak asi, no.
0: Že jsi opalován, no. Takže dlouho byla vzpomínka. Takže prosím vás, vy buďte ve střehu, protože víte, že to máme velmi hravý den a ještě 4 soutěžní kola, říkám to správně?
1: Ano, ano.
0: 4 soutěžní kola před námi, koho čeho? Dozvíte se za chvíli.

0: Kdo si hraje, nezlobí a v případě skřítka jeho pokladu na rádiu Čas to rozhodně platí. Navíc je to kolo, že i když třeba neodcházíte s penízky, nikdy neodcházíte s prázdnou, protože pro vás máme mimo jiné dárkové balíčky od našeho partnera. V každém případě ještě nějaký bonus se tam může objevit, prostě jako je to krásná hra.
1: Ano, no a penízky a boxík je plný, skřítku v poklad, tak mohli bychom už rovnou to odpálit.
0: Jsme ready. Takže další kolo, voláte na 776612800, ale pokaždé určujeme jiné pořadí, Leni, vybírej.
1: No a teď to bude pátý v pořadí.
0: Volejte právě teď.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
9: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
11: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
11: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji.
12: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
13: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
14: www.podpovrchem.com.
13: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
15: Skřítku v poklad Rádia Čas.
0: Takže rychle spěcháme, ať vypustí nějakou
1: korunku.
0: Tak děkuju. Teď jsem si říkal, co to bude. Správné pořadí, Rádio Čas, Lenča a Radim, kdo volá, dobrý den.
16: Dobrý den, dobré ráno, tady Katka.
0: Katko, jak vypadá vaše ráno? Doma, na pracovišti nebo děláte úplně něco jiného?
16: Ne, teď jsem doma, peru. Chystám se asi na okno, na procházku, nákup, takové běžné domácí ráno. No.
1: Tak to je celkem takové příjemné.
0: A prací prášky ano. A gely různě tak stojí dneska nějaký peníz, že jo? Tak by se hodilo něco
16: přihodit. Ano, to určitě.
1: Na jednu pračku.
0: Takže no. Přihazujeme, otvíráme první boxík a dál si to říďte sama. Držíme
16: dobře,
0: palce.
16: Děkuju vám moc.
17: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
16: Děkuju, já bych pokračovala, prosím.
0: Dobře.
6: 200.
16: Prosím, ještě 3, pokračujeme.
0: Jedeme dál.
6: 300.
16: Tak ještě.
0: Mhm.
6: 400.
16: Já bych ještě přidala.
6: 500.
1: Tady se to většinou láme. No.
16: Ano, u mě se to láme
0: hlavně,
16: taky.
0: Hlavně emoce hráčů. Ano, tak.
16: U mě se to láme taky, ale já jsem takový trošku bych to riskla, ještě bych to přidala.
1: Mm-hmm. Dobře.
6: 600.
16: 600, to je krásné. No a dneska svítí to sluníčko, já bych tam ještě přidala, to tam to jako trošku to tam jako, takový hezký den bych zpříjemnila.
1: Mhm.
6: 700.
1: No, už to bylo
0: drámu
1: takové napínavější.
0: Tak drámu.
16: Už se mu moc nechtělo, no.
1: Už se mu moc nechtělo, no. Ale 700 tam je.
16: 700 je, tak já zkusím ještě jednou. No, nevadí.
0: Ale už jsme to dlouho neslyšeli, alespoň za ranní dvojku, teď byla jako pár dní taková jako svatojízda výherní, ale jak říkáme, nemáš nic neplatí, jo, protože získáváte dárkový balíček od našeho partnera Investony a hlavně můžete si zahrát ještě příště.
1: Ano, klidně ještě volejte, protože penízky nepadly, takže kdykoliv.
0: A pozor, někdy ta nálada skřídka je opravdu dobrá a ty částky jsou hodně zajímavé, jo, takže mějte se báječně a
16: příště.
1: Naslyšenou.
16: Naslyšenou, hezký den.
9: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
14: Skřídkův poklad Rádia Čas.
17: Rádio Čas.

0: Dobré ráno z Rádiem Čas, Richard Miller, přátelé a baroko, lení, můžu ti umést cestičku?
1: Můžeš.
0: Jo. Richard Miller by prošel.
1: Ano.
0: Tak.
1: To je pravda, ten by prošel, myslím si, že i dvakrát.
0: No, tak o čem to je, co je nového?
1: Ukazuje se totiž, že prý ženy chtějí vysoké muže. A podle jednoho průzkumu 78,7% žen chce muže vysokého alespoň 183 cm.
0: Mm-hmm. Tak prosím tě, z vlastní zkušenosti ženy, protože jako pár mužů si taky v životě potkala, myslím, že tvůj partner je teď tak akorát plus minus, jakoby no. To, co to tak v rámci té statistiky.
1: Já jsem myslela, že jsme stejně vysocí, ale potom mi říkal, že je vyšší. Já jsem si toho nevšimla. Ale je vyšší, no.
0: To je hezké, vždy to je hezké. Podobně, no.
1: No a jinak, jako jo.
0: Je na tom něco?
1: Asi jo, jako měla jsem, nebo chodila jsem i s menším mužem a bylo to takové jakože zvláštní.
0: Ve světě, kde se pohybuju já, protože taky potkávám muže a není to tajemství, tak jsem měl čest potkat jednou pána, který měl 160 cm a podobně a vlastně dva různé lidi a docvaklo mi, že pokud jako ten člověk si věří a má se rád, tak tu výšku vůbec nevidíte.
1: Jo,
0: a vy vlastně ten testosteron nebo jakoby tu energii vnímáte úplně jak to chlapství, jo. Takže
1: 100%. To určitě jo.
0: Když potom druhá strana na různých jako seznamkách jako klame o té výšce a podobně a přidává tam centiásky jako někteří věk, teď myslím jako na výšku. Tak se to projeví, no.
1: Tak je to škoda, no. Mimochodem moje maminka, můj tatínek, když byli ještě spolu, tak oni měli mezi sebou výškový rozdíl.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, kdo byl vyšší.
1: Ne, maminka.
0: Ne, počkej, vážně?
1: Jo.
0: Táta je menší o něco?
1: Ano. A oni vypadali vždycky, a to tehdy hodně frčel ten pár Nicole Kidman a Tom Cruise.
0: No samozřejmě.
1: A teď byli vždycky na tom červeném koberci a když měli moje rodiče fotky z dovolené, tak vypadali právě jak ta Nicole Kidman a Tom Cruise. To bylo vždycky
0: hezké. To si dokonce pamatuju u babičky, už ani nevím, kde se ztratila, tu fotku známe všichni na spaměť. Nevím, kolik let tehdy slavili, ale byli to padesátníci, jenomže tehdy v té době vypadali všichni tak trošku jinak a babi vždycky dávala k dobru, když stála vedle dědy. On byl možná o centiásek menší, nebo buď byli stejně velcí, tak děda pro ten jako efekt té fotografie tak musel stát na stoličce.
1: Je to hezký.
0: Jo, tak jako aby jako trošku tomu mužství tam bylo vidět.
1: Každopádně si myslím, že když zaúřaduje a zavelí láska, tak na výšce absolutně nezávisí.
0: A propos, ať uzavřeme ten balíček, za chvíli pro vás máme sportovní pozvání a ten, kterého se bude týkat nejvíc, by taky prošel. To jen tak na okraj, už jsem to zjišťoval. I see you

0: Rádio Čas, Čas kam za sportem.
1: Před malou chvílí jsme řešili výšku a vlastně můžeme to tak jako potvrdit dvakrát, že navážem jednak hodně vysoký je i ten, kterého se týká další pozvání za tým Rádia Čas a hlavně i ve výškách se teoreticky budeme pohybovat. Už teď doporučujeme stránky hangár, tedy ostravského hangáru Fenoménu lezeckého.
2: A ten vysoký muž je Adam Ondra, který pro vás připravil právě v ostravském hangáru už v sobotu 26. Hurá, léto je tady, to je název akce a všechno se to bude motat okolo dětí.
1: Doprovodný program, samozřejmě všechny možné formy lezení, ale pokud se nepletu, tak i my nesportovní, jako čistě teoreticky, kdybychom chtěli přijít, tak můžeme udělat pózu a udělat módinku a vycvaknout se, že jo?
2: Ano, ano. Právě to je totiž soutěž, která vás tam čeká o nejlepší pózu právě s Adamem. No a nejoriginálnější poslanou fotku vybere sám Adam.
1: Prosím vás, já předpokládám, že to bude nějaká sportovní lezecká póza, ne takovou, jako si představuju já, jo.
2: Ale já si myslím, že kdybys udělal takovou, kterou si představuješ ty, tak to vyhraješ tu soutěž.
1: Jo.
2: No taková tam podle mě žádná nebude totiž.
1: Já nevím, ale vyděšeného Adama, já nevím, jestli by si tomu chtěl dát hlas, jo. Takže je to spíš na vás, hangarostrava.cz, tam ani počasí nemusíte řešit, prostě v každém ročním období troška toho adrenalinu neuškodí. Jinak Lenča Líšková.
2: Radím se Veselbednář.
1: A stále v plném proudu. Dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.

0: 9:15, jsme rádi, že s námi žijete každý den, i třeba ty, které klepou na dveře, nejenom letní, ale taky tropické, prostě Rádio Čas non-stop s vámi, po ránu Lenča a Radim, včas reagujete na to, co řekneme, protože jestli jako máme odlišné, to nejsou vzpomínky, ale vlastně jako esence, jako vzpomínek, tak to byly letní tábory a podobné věci, jo?
1: Ano.
0: Pro Lenču, ty říkáš po jednom zážitku, potom už jako naprostá radost,
1: jo, tak no,
0: Ráďa, začátek terapie dneska. Nicméně mám tady pozdrav. Byla jsem ve 12 letech na prvním skautském ještě s 8letou ségrou a to byl nejhorší zážitek mého dětství. Pavouci ve stanu, hysterka v závod, to úplně jak by já. A když jsem měla mít noční hlídku, tak jsem to probrečela strachy a nebyla schopná obejít tábor a stezku odvahy. A noční hru jsem taky probrečela za ruku s vedoucím tábora a moje ségra naprostý opak. Jo? Tak jenom taková reakce na nás, což byla, za to se děkuju, nebo děkujeme, Verča. Veroniko, děkuji moc. Jinak tohle to všechno vzniklo, protože se vás ptáme spíš na jako letní brigády a zážitky s přivyděláváním korunek.
1: Ano, no a Evička nám napsala, samé fajn brigády jsem měla, v zahradnictví jsem byla dvakrát, no a potom jsem v dopravním podniku umývala tramvajky. To je taky dobrý.
0: To je stejně neuvěřitelné, co všechno se dá dělat, protože jako za nás to bylo vždycky, jakože buď to půjdeš prodávat zmrzlinu, jo a mimochodem moje, teda zásadní byla vlastně celoprázdninová, tak to byla pekárna.
1: No, a jo, pekárny taky hodně frčily.
0: A ten první kulturní šok, nevím, jestli jsi to nikdy zažila, ale vlastně když člověk, takové to dítě ještě do té doby jako děcko, když ty první narozeniny, slaví prací. Tak to bylo taky jako kulturní šok, jako, že nikdo to neřeší.
1: Ano.
0: Vím, že jsi mi to říkala, že jsi to měla podobné.
1: To jsem měla úplně stejně, no a ještě si pamatuju, že za nás se umývaly okna na benzínce. Že se domluvil s tou benzínkou a mohl si jim umývat autům okna, vždycky ti dal někdo dva
0: sklata. To mi připomíná úplně film Láska z pasáže.
1: No, tak romantické to nebylo, neviděli jsme se ani na slanou vodu, ale to je jako v pohodě.
0: Takže prosím vás, pište, nahrávejte, protože i kolega Aleš bude sondovat a navíc má pro vás i další slovo tajemné věty v rámci Megaléta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
9: Jdeme!
8: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Další skvělá muzika na Rádiu Čas už v režii našeho kolegy Aleše Šklubala. Ale krásný den, hezké dopoledne.
1: Ahoj.
0: Přinesl se nám sluníčko?
1: Je tam úplně famózně.
2: Dneska má být až 27 stupňů.
1: Já kdybych mohl, tak už teď beru deku, ale někde k vodě.
0: Že se pozdrž.
2: Můžeš se dát deku tady na trávník před rádiem.
1: Odskakovat budu přes okno.
2: Odskakovat, přesně.
0: Dodáš nám další slovíčko v rámci megaléta? Určitě.
1: Jo. Teď nevím kdy, jo? Dobře, tak po 9. hodině.
2: Po 9.
0: Tak už ví kdy, ale teď si tady a žiješ tím a je to práce, která tě baví. Nicméně, když jsi jako tak jako v mladších letech přivydělával různé brigády. A bylo to něco jiného, nebo pořád se to týkalo muziky?
1: Člověče, já jsem měl to obrovské štěstí, že už jsem v 17 letech, to se asi podaří malo komu, hrál do rána v klubech, takže moje brigády byly už jakože hrát v klubech a děsně jsem si to užíval, jo, že jsem nejezdil na ty brambory, nejezdil jsem na chmel a tak dále, ale prostě jen to, i z části vysoké školy, nebo já nevím, té střední školy, tak pořád v klubech.
2: A hned tě to bavilo?
1: No, všichni chodili vyspaní na vždycky do školy a já jsem měl oči úplně červené.
0: A měli jsme i posluchačku, že? Která říkala, že oficiálně se začala vlastně už takhle pracovat nějakých 16-17 let a podobně. No,
2: a tak já myslím, že my jsme začínali celkem brzo všichni v podstatě.
1: Ale víš co, já tam pamatuju, a vždycky, jak se hrálo, tak vždycky ty studentky za tím barem, jo, si přivydělávaly, jo, a taky to byly úplně mladé kočeny.
0: To vyznělo zajímavě.
1: No, co?
0: Ne, jo, za barem.
1: Ano, za barem ne, jakože
0: v baru.
1: To nevím, jestli si přivydělávali za barem.
0: Takže využijte toho nejenom Facebook, ale taky WhatsApp, kde můžete třeba namluvit audio 776612800.
2: No a krásné dopoledne přejeme a teď už zprávy Kristýnka Kubánková.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny. Pepco.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
10: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10.

0: mohlo do národní kasy přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se nebudou zdražovat ani školní obědy, jak oznámili ředitelé škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám k tomu řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky v našich školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
0: V Brně vzniklo zázemí pro testování družic. Dokáže věrně simulovat prostředí a zátěž, ve kterých se ocitá raketa na startu. Pomáhat bude ale také při vývoji polovodičů nebo optických systémů pro automobilový, letecký a farmaceutický průmysl.
1: Rádio Čas, sport.
0: Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Pogačarem ze Slovenska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Peloton dnes pokračuje a pro cyklisty je generálkou na Tour de France, která začne 4. července v Barceloně. Dnes bude polojasno, místy oblačno a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, co to stalo, nevím. Každopádně jsem...
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ať už v práci, na cestách, doma, v garáži, na zahradě a tak dále a tak dále. I dneska se hlásíme jako dopolední parťáci, tedy Rádio Čas a také Aleš Šklová. Takže ještě jednou ahoj. Dneska to na přehradě Olešná u autokempu ožije, tedy akci, skvělou akci, kterou můžete vidět na vlastní oči a budou tady složky integrovaného záchranného systému. Co tady bude konkrétně v programu, to poví za pár minut Petr Směták z Útvaru prevence policie České republiky. Jinak platí po celý den, že se můžete rozepsat na naše téma Facebook, WhatsApp, že jo? Tady dneska vzpomínáme na letní brigády, takže zalovit v paměti a přidejte něco, nějaké příběhy, bereme úplně všechno. Rád to vykřičím do světa. Od Aleše Šklobala, ať vás čtvrtek s Rádiem Čas baví. No a bavit budou i hity, které milujete. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rád je čas s vámi a stále platí, že posloucháte hity, které milujete. A dneska na přehradě Olešná, Frýdek Místek, konkrétně u Autokempu, velká akce složek integrovaného záchranného systému. Na telefonu teď s námi také Féteru Petr Směták z útvaru prevence policie České republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Čas.
0: Jedno je jisté, počasí nám 100% vyjde, tak to je paráda. Petře, řekněte, proč na této akci nechybět, co slibuje program ukázky?
1: Všichni, co přijdou, tak opravdu můžou zažít jedinečné dynamické ukázky vlastně složek integrovaného záchranného systému. Za zmínku určitě stojí společný zásah hasičů a policie na vodní ploše, to opravdu jinde neuvidíte. Hmm. Samozřejmě budeme mít tady dynamickou ukázku speciální pořádkové jednotky, samozřejmě zásahovou jednotku, máme tady rychlou záchrannou službu, hasiče, jsou tady opravdu všichni, počasí přeje a ty ukázky opravdu nemůžete vidět nikde jinde, nikde nezažijete takhle zblízka a je to něco, co se jinde nebude opakovat.
0: Tady platí dopolední odpolední program, jak je to dneska rozděleno?
1: Tak ten dopolední program převážně pro děti, ale už na dopoledne zveme taky opravdu jakoby úplně všechny, ale už tady máme spoustu dětí a budeme rádi, když přijou ještě jakoby další děti. Jsou tady opravdu ukázky psů a další věci, je tady spousta her a soutěží, kdy děti si potom odsud odnesou drobné dárky.
0: Teď taková perlička, program umocní slavnostní slib nováčků v policii. Co k němu?
1: Ano, součástí programu je i slavnostní slib nových policistů. Je to taky taková událost, kterou opravdu nemůžete zažít jako úplně všude. 60 nových policistů tady bude pod širým nebem skládat slib a je to opravdu velmi pěkné a emotivní.
0: Rádio Čas samozřejmě bude u toho s vámi, tak se na vás moc těšíme tedy s promotýmem Rádia Čas. Na telefonu byl Petr Směták z útvaru prevence policie České republiky. Petře, ať se akce vydaří, počasí přeje, ať moc baví. Mějte se krásně.
1: Děkuji všechny srdečně, děkuji moc.
0: Naschledanou.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho. Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
9: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
8: vaše stopa.
7: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
10: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
11: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
12: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
13: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
12: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
14: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
15: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak dneska budu rád, když se zapojíte do našeho časáckého programu. Dnešní téma letní brigády, kdo by se nepamatoval, že já pamatuju hlavně ty bramborové, tady vždycky legrace, kamarádi, průšvihy, ano, to se vždycky počítalo a také samozřejmě dřina, ale potom ta radost z té výplaty, tak na to se nezapomíná. Teď ale vaše vzpomínky, já to vezmu z WhatsAppu Rádia Čas a Nikola se přidala a píše: brigád jsem měla od 15 hodně, ale nikdy nezapomenu na svoji brigádu ve 22 letech, kdy jsem byla celé dva měsíce v táborové kuchyni. Denně se pracovalo 15 hodin 7 dní v týdnu, to teda. Ale ta výplata potom, pozor, přátelé, 45 tisíc korun, to už bylo něco neskutečného, připadala jsem si jako milionářka. No tak to teda jo, to už jsou velké peníze. Jarda píše: klasicky chmel, úžasná parta i hospůdky, spousta zážitků a samozřejmě peníze na rifle a tenisky. Tak to si taky pamatuju, že první, na co penízky padly, tak to bylo samozřejmě rifle, tenisky a tak dál a tak dál. Takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, vzpomínejte s námi na letní brigády. Já vzpomenu dnešní ráno, naši ranní partu, to znamená Lenka, také Ráďa, a jestli se nemýlím, Kristýna. Takže pojďte s námi do Víš nevíš, no, našeho časáckého kvízu. A za chviličku tipy na skvělé akce.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1848 bylo nad Prahou a okolím vyhlášeno stané právo. Co to znamená, když je vyhlášeno nebo bylo vyhlášeno stané právo?
4: No, tak souvisí to jakoby s válečným nebezpečím a v podstatě já mám pocit, že jako to vedení snad může rozhodnout úplně o všem, že moc jako nemáme právo se rozhodovat nějak, tak nějak, ne?
5: Já bych to asi nedokázala vysvětlit tak hezky jako Ráďa.
4: Je to tak?
3: Správně. V roce 1942 s radou Karla Čurdy byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 vojáků tehdy v kostele v Praze Cyrila Metoděje zahynulo, bylo zastřeleno. Tak bylo jich tam 7, aspoň 3-4 dejte dohromady.
4: Kapčík.
5: Já jsem nad tím začala. Kubiš?
4: Ano.
5: A tím jsme skončili, no.
4: 100%.
5: To jsme skončili s tím vyjmenováním.
4: Tam se, dám nám to, ne? Jakože, prostě.
3: Tak dál to byl Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Valčík.
4: Pana Opálku jsem ještě slyšel jinak.
5: Bubíka taky, ale...
4: Dobře.
5: A tak zase viděli jsme.
4: Mrzení.
3: Ale tohle vidět budete, protože to je pořád dokola. V roce 1882 se v Praze konal první všesokolský sled k 20-letému výročí založení. No a kdo toho sokola založil?
4: Miroslav Tyrš. A pak zase ten druhý pán, že jo?
3: No, už to máme asi po třetí.
4: No a myslím, že po třetí nám dáš tu nápovědu a já to po třetí doplním.
3: Tak já ti řeknu první písmeno a příjmení, jo? F.
4: Ne Falštinský, šmary, jako ježmary, ale rozumíme si, že jo, je to ono. Fištinský? Frištinský.
3: Já tady mám Jindřich Figner.
4: Tak pan Figner.
5: Těsně vedle.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Během

0: Zkuste se bavit.
1: Přátelé, opět je z čeho vybírat. Třeba už po 12. se bude v Novém Jičíně slavit svátek piva. 30 regionálních mini pivovarů, zkušení sláci nabídnou 100 druhů piv a pivních speciálů. Program soutěže, koncerty a vše 20. června na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Olomouc ožije, tak se jmenuje největší festival v ulicích v Česku. Je plný koncertu, jídla a jedinečné atmosféry v historickém centru Olomouce. Akce od 17. do 20. června a v ulicích a samozřejmě také na náměstí města. Dneska ožije, a už jsme o tom před malou chviličkou mluvili ve vysílání, přehrada Olešná u autokempu. Velkou akcí složek integrovaného záchranného systému čeká vás den plný dynamických ukázek, záchranářské techniky, adrenalinu a zajímavých momentů, které běžně neuvidíte z takové blízkosti. Těšíme se na vás, že budeme u toho společně s vámi, s týmem, promotýmem Rádia Čas. Tak a ještě trošku adrenalinu. Příborský běh 2026, to je běžecký závod historickým centrem Příbora s trasami pro děti, pro hobby běžce, sportovce i štafety. Všechno 20. června a start hlavního závodu potom ve 12 hodin z Příborského náměstí Sigmunda Freuda. Takže já už dopředu přeju skvělé zážitky, bavte se a bavte se dál i s Rádiem Čas a s hity, které milujete.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
5: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
7: Radio Čas.

0: A já se přiznám, že jsem na něco zapomněl, jak když jsem přišel dneska do studia, tak jsem, no, říkal jsem to do mikrofonu, že prostě přidám další slovo megaléta. Tak abych to dodržel, tím slovem je nás, druhým slovem do věty megaléta, te dnešní je nás. Nevadí, když nemáte první slovo, já to připomenu po 10. hodině, takže i na to si počkejte, přidám první i druhé slovo do megaléta, do naší věty. Jinak dneska zase famózní akce, na kterou vás dostaneme. Aby toho nebylo málo, tak po 10. vyzvete Skřítka, zahrajeme si o jeho poklad a teď už Kristýna Kubánková, nejnovější zprávy od Aleše Šklobala, vydařený čtvrtek a bude 10.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino, today is yours. Feel good.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Merhautova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: V Česku roste počet padělaných cigaret. V Karviné vzniká nová lávka přes řeku Olši. Brno bude mít novou karlingovou halu. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu. Falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálnímu obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
12: Morava aktuálně.
11: V Karviné starém městě vzniká nová lávka přes řeku Olši. Ta propojí ulice U řeky a Sovenecká a má zajistit bezpečnější spojení pro pěší i cyklisty. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Monika Danková, není to zdaleka všechno.
13: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
11: Hotovo by mělo být příští rok na jaře. Brno bude mít novou karlingovou halu. V městské části Černovice má vyrůst moderní sportovní areál s 5 drahami, který bude největší v Česku. Nové sportoviště má podpořit další rozvoj stále populárnějšího olympijského sportu.
12: Rádio Čas, sport.
11: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit.

0: si, a teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
1: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
0: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
1: Dobré ráno, Morava mezi 6 a 9.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Tak zrovna včera, když jsem po ránu hladil Rádio Čas, tak Lenka s rádiou měli takový dobrý nápad, tak jsem se tomu zasmál, že by Skřítek se vždycky jmenoval podle jména v kalendáři. Když jsem se přemlou chviličko díval do kalendáře a na Skřítek se dneska jmenuje Milan, takže Milan se určitě staví. Včera dopoledne se vyhrávalo, bylo to 3500 korun, takže co, že bychom si to za chviličko zopakovali. Určitě dám vědět. Držím palce od Aleše Šklubala, pohodový čtvrtek a ať už děláte cokoliv, hity, které milujete, u toho rozhodně chybět nebudou. Takže posílám z Rádia Čas, za chviličko se třeba ozve Skřítek. Hity, které milujete.

Čas. Ano, přesně tak, skřítek rádia Čas po mém boku, box s penězi vedle mixu. Ano, samozřejmě hypoteticky, ale platí, já to dneska, dobře, sedmička, šťastná sedmička. Sedmý z vás, kdo se teď dovolá do rádia Čas, tedy na telefon 77 66 12 800, jde do hry a já už teď držím palce. Rádio Čas.

0: Čas.
1: Přátelé, jenom tak mi napadlo, že když se ozve skřítek Rádia Čas, není čas ztrácet čas. Takže víte co, nejedná se o zlaťáky z pohádky, když je to skřítek, ale o skutečné peníze. A já držím palce, aby vám třeba na kontě teď přistál takový ten slušnější balík. Ale budu vyzvídat, kdo se dovolal. Halo, kdo je tam?
2: Ano, tady Petra.
1: Petro, máte štěstí, jste sedmá v pořadí, budete hrát se skřítkem. Pravidla znáte?
2: Ano, znám.
1: Jste odvážná ženská?
2: Tak akorát.
1: Tak akorát. Kolik máte? Tak jako, že byste šla takový ten strop.
2: Co? 60.
1: Jako 60 korun?
2: Já jsem asi nerozuměla, jestli nevěděla.
1: Jo, takhle, já jsem se ten finanční strop.
2: Ne, 60 to ne. Já bych tak chtěla aspoň tu 500.
1: 500, to si myslím, že tam bude, Petro, co? To dáme.
2: Jo.
1: Můžu otevřít box?
2: Ano.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
1: Stovka tam je, Petro.
2: Takže určitě?
1: 200?
3: 200.
2: Ano.
1: Jsou tam? 300?
2: Ano.
1: Já vás ženu, že? Dopředu.
3: 300.
2: Ano.
1: No, nechám to na vás. 400, zahrajeme si o ně.
2: No, takže určitě.
1: Jo.
3: 400.
1: 400 tam je, Petro.
2: Takže, ještě.
1: 500, jo, jestli tam bude 500.
3: 500.
1: Je tam 500. Krásně to máte našlápnuto. Petro, 500, to už je nějaký dobrý oběd.
2: Přidáme. No, dobrý oběd.
1: Přidáme.
2: Přidáme. Teď nevím.
1: Přidáme.
2: Takže přidáme. Přidáme.
1: 600 tam je. Včera se u mě vyhrávalo 3 500.
2: Takže vy... Ještě,
1: když ta sedmička, naše... když sedmá pořadí, tak věnuli k tomu.
2: Dobře, takže ještě zkusíme.
1: Jo. A pak z toho nebude nic a vy si mě podáte.
3: 700.
1: 700 tam je, Petro.
2: No a já si to nechám.
1: Jo.
2: Jo.
1: Nepůjde se dál. Petro, schválně.
2: A nebo jo, ještě jedenkrát, poslední krát.
1: Fakt, jo, ale já jsem vás nepřemlouval.
3: 800.
2: Tak ne.
1: Je tam 800, než jste řekla ne.
2: Takže dobře, takže 800 a
1: ver. Jo. Petro schválně, jo.
2: Ano.
1: Petro schválně, 1000, jo.
3: 1000.
1: Petro schválně, 2000.
3: 2000.
1: Petro, kam jste až mohla zajít?
3: 3000.
1: Byla by tam ta 4.
2: No,
1: ne.
2: Manžel radil, ne? Tak ne. Kdyby řekl jeď, tak
1: dal. Petro, máte 800 korun, já si myslím, že s manželem budete mít úplně famózní, voňavý oběd, jo.
2: Oběd.
1: A ještě k tomu máte dárkový balíček od Investony. Gratuluju, užijte si penízky. Naslyšenou.
2: Děkuju vám. Děkuju. Nastanou.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Otevírám výherní box.
5: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
3: Odpočítávám. 3, 2, 1.
5: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
3: Tak co? Jdeš do toho?
5: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete. Rádiu Čas.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
9: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
10: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
11: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
10: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
12: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
13: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas je dneska zve na akci, která určitě stojí za to. A pro někoho z vás to budou dva lístky na Olešovskou regatu. V programu pozor, skvělá line-up. Make 21, Jirka Kor, No Name, Jana Kirchner, Tomáš Klus, Sebastian a další. Takže tou pozvánkou, a to je jasné, pozvánkou na festiák je složit větu Megaléta, a to první slovo je z rána. Možná jste nechytli, takže zapamatovat, poznačit hudba. První slovo je hudba. Druhé slovo, to už jsem také řekl, a je to nás. Takže hudba, nás, dohromady. Další dvě slova odpoledne a rovnou také finále. Takže držím palce, Rádio Čas u ucha. No a z něj hity, které milujete.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: V roce se budeme každý
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Tak hurá, léto je pomaličku tady. Já mám pro vás skvělý tip, a to na sobotu v hangáru Ostrava. Tady bude fantastická zábava, takže hned půjdu na to, co vás tady čeká. Děti budou mít připravený aktivní program, plný stanovišť s instruktory. Platí, že všechny bude spojovat samozřejmě hra a legrace, o tom to je. Čekat vás tady bude výzva také o nejlepší pózu s lezeckou legendou Adamem Ondrou. Nejoriginálnější fotku potom vybere Adam sám. Jinak vstupenka na tento dětský program stojí 125 korun, no a dospělý doprovod má tento vstup zdarma. V účasti potom na jakékoliv lekce stačí mít zaplacený běžný vstup na lezeckou stěnu a půjčení lezeček, ale pozor, ty budete mít v rámci této akce zdarma. Takže už dopředu skvělé zážitky, tohle určitě bude bavit, tohle bude stát za to. I hity, které milujete z Rádia Čas, tak ty další posílám za vámi.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Vše pro vaší

0: do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
4: Jdeme!
3: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
7: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
6: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
0: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: No už jenom pár minut nás dělí od obědovky Rádia Čas, takže krásně vypečená pizza i dneska rovnou do vaší firmy už dopředu. Dobrou chuť. Vydařený čtvrtek od Aleše Šklobala, teď novinky a Kristýna Kubánková, bude 11.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Merhautova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější.

0: zpřehlednění komunikace s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
1: Morava aktuálně.
0: Havířov má nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Centrum je navržené tak, aby dětem co nejvíce připomínalo běžné rodinné prostředí a pomohlo jim lépe zvládnout náročnou životní situaci. Kapacita je 12 dětí, ve výjimečných případech až 15. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
1: Rádio Čas Sport.
0: České softbalistky včera porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0. V druhém utkání dne ale podlehly Itálii 2-10 a před zbylými dvěma zápasy ve skupině mají bilanci jedné výhry a dvou porážek. Týmu se tak vzdálila šance na postup do finálové části šampionátu. Dnes bude převážně polojasno, místy oblačno a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom zpět nějaká bulka.
5: Ano.
4: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
5: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
4: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
5: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 11 spolu vyrazíme na letní brigády, to je dnešní téma, o kterém se už od rána bavíme. No a hezky rozmlsená bude také obědovka Rádia Čas, takže za chviličku volám, může to být do vaší firmy. A už teď bych tedy doporučil mobil po ruce. Co kdyby to vyšlo. Tak ať chutnají také hity, které milujete, s vámi Aleš Šlubal, hezké dopoledne.
1: Hity, které milujete.

0: Dneska spolu vzpomínáme na letní brigády a tak na Facebooku a WhatsAppu příběhu požehnaně i těch věcí, co jsme si za ně koupili. A vzpomíná s námi Eva a Eva píše samé fajn brigády. V zahradnictví dvakrát, potom v dopravním podniku, tady jsme umývali tramvajky. Ze středních Melovka a ještě někdy jsme o víkendech chodili umývat byty v novostavbách. Teda Evi, to jste si určitě nenudili. Jiřina napsala úplně první sběr červeného rybízu. Za košík bylo asi 5 korun a já jsem si nazbírala na své parní rifle. Ty paráda. Letní brigády, tak co všechno jste dělali? Jak na ně vzpomínáte? Facebook, WhatsApp, rádio a čas, přidejte se. Za chvilečku tip na večerní pořad Ženy v čase. No a muzika, to platí dál, hity, které milujete z rádia čas.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
5: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
6: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
7: To se ještě domluvíme.
8: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
8: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
11: Rádio Čas.

0: Taky dneska na rádiu Čas po 18. pořad Ženy v čase, Eva Rigler a Lenka Líšková. Takže hodina s inspirací pro ženy o módě, životním stylu, stazích, radách našich babiček. A pozor, hlavním tématem dneska budou klobouky a pokrývky hlavy. Takže buďte u toho s námi. Teď předpověď a za chviličku rozjedu obědovku Rádia Čas a nesu voňavou pizzu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Rádia Čas.
1: Obědovka, ano, soutěž, díky které si vaše firma může dát pauzu od těch rohlíků, já nevím, instantních polévek. Stačí se zapojit, naladit Rádio Čas a zvednout telefon, protože spokojený zaměstnanec je zaměstnanec City. Co si budeme povídat. A tak teď už jenom telefon a servíruju pizzu. Tereza by měla být na druhé straně telefonu a převzít za svou firmu, nebo za firmu, ve které pracuje, obědy, tak já to jdu vyzkoušet a věřím, že to opět bude na první dobrou. Tak zkusím 7, 3, 5 a ještě 4, 9, 8. Tak včera to bylo na první dobrou. Ten předpoklad, že se dovolám, ano, je čtvrtek, že už kupa práce za námi, už je ten telefon by mohl být vedle nás. Možná je tady za teď na obědě, nevím. Takže by ne. Halo, halo, Terezo, neseme pizzu do vaší firmy, byla by škoda o to přijít. Ne? Tak já to nechám ještě třikrát zazvonit a nedá se nic dělat. Jednou? Terezo, ještě dvakrát. Ne, ne, po druhé a po třetí. No, každý pátek není svátek, to platí i u obědovky Rádia Čas, ale každopádně, pokud ještě s námi neste ve hře, tak stačí naše webovky tady se zaregistrovat a třeba už příští týden, já nevím, možná zítra, budu volat zrovna do vaší firmy a budu servírovat křepavou pizzu. Dneska to nedopadlo, nevadí, i to je ten dnešní svět, že prostě nemáme čas, máme zákazníky a tak dále, musíme pracovat, není na ten telefon čas. Tak jo, takže posílám muziku, která bude taky šmakovat a jsou to hity, které milujete z Rádia Čas.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Víš, že jsem teď vážně přemýšlel o tom, na co se mám zeptat první. Ten program je tak nabitý, že prostě nevím, jestli se mám zeptat na Skřítka, na Megaléto, kdy zveřejníš další slovo, nebo na naše téma.
1: No, kdy zveřejním další slovo, neprozradím, ale bude to brzy. To je taková jako nápověda. Se Skřítkem samozřejmě dneska budeme soutěžit. Jak to dopadlo u tebe vůbec? Nadělovat?
0: 800 korun.
1: No výborně. Tak já pevně věřím, že i já budu nadělovat. Včera se mi to taky povedlo. No a dnešní téma, to je...
0: Brigády. No, tak povídej.
1: Brigády.
0: Jak no jsi vydělával na první džíny?
1: Já jsem těch brigád vystřídal strašně hodně. Já začínal jsem v dětství roznášením letáků.
0: Nekecem,
1: to mě strašně nebavilo. To bylo hrozné. U toho jsem vydržel asi tak týden. Potom jsem vytíral... v diskotékách podlahy. No a potom asi ta největší brigáda, nebo brigáda, no tak to jsem odletěl dělat plavčíka do Spojených států.
0: Wow.
1: Tak to třeba půl měsíce jsem zachraňoval životy. Nebo hele, jednou jsem skákal do vody.
0: Ale upřímně, mají tam hezčí holky než my?
1: Nemají. Ne? Češky a Slovenky jsou nejkrásnější ženy na planetě. A zatím se stojím. A
0: já taky, já taky. Kam se hrabou Američanky. Dobře, je takže tak. Jdeme na aktuální zprávy dále už s Majkým a bude pravé poledne. Dobrou chuť k obědu.
2: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Na křižovatce ulic Nádražní 30. dubna havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz na Moglinovské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Česká televize a Český rozhlas chystají na pondělí výstražnou stávku. V Beskydech startuje nová letní autobusová linka a v Brně vyroste největší curlingová hala v Česku. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká televize a Český rozhlas vyhlásili na pondělí 22. června celodenní výstražnou stávku. Důvodem je vládní rušení poplatků. Protest omezí živé vysílání většiny stanic a zkrátí některé pořady. Omezení se naopak nedotkne dětských programů Déčko a Rádio Junior. Zároveň zaměstnanci chystají polední shromáždění před budovou České televize.
9: Morava aktuálně.
8: Moravskoslezský kraj zlepší letní dopravu v Beskydech. Mezi Frýdlantem nad Ostravicí, obcí Ostravice a Starými Hamry bude jezdit až do konce září nová sezónní autobusová linka. Více nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
10: Tato linka bude jezdit pětkrát denně a bude jezdit o víkendu a o svátcích. Tím chceme posílit dostupnost tady těchto lokalit, ale hlavně, aby nechali všichni doma auta a použili tady tento autobus, protože obce Staré Hamry, Ostravice, Bílá nás žádali, abychom takovou linku zavedli a tím pádem by tyto obce nemusely řešit to parkování těch vozidel, hlavně tam, kde nemají.
8: Zároveň se posílí i současné autobusové spojení do Bílé. V Brně Černovicích vyroste největší curlingová hala v Česku. Sportoviště za 100 milionů korun, které díky pěti drahám překoná i Prahu, kompletně zaplatí soukromý investor. Ten od města koupí pozemky u Olomoucké ulice. Stavět se začne v létě příštího roku a první curlery hala přivítá na podzim roku 2028.
9: Rádio Čas, sport.
8: A čeští fotbalisté dnes v 18 hodin nastoupí na mistrovství světa v Atlantě proti Jihoafrické republice. Po úvodní prohře s Koreou potřebuje tým nutně zvítězit pro zachování naděje na postup. Zápas o první body do tabulky bude řídit americká rozhodčí Tori Pencová.

0: náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
3: Ano.
2: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
3: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
2: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
3: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Navštívili jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začneme nový list psát.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné čtvrteční, teď už odpoledne, opět se mnou s Mirkem Rešlem. Dneska řešíme Véteru Rádia Čas téma brigád, ptáme se na vaše první brigády, tak nám pište na WhatsApp, na Facebook, budeme to řešit také Véteru. A samozřejmě budeme dneska soutěžit. A víte co? Vezmeme to z hurta.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Výzva padla a já v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800 a jdeme soutěžit a jdeme nadělovat a já jsem zvědav, jestli se to dneska podaří. Mimo jiné ještě dneska zbývá bonusovka 3000 korun pro toho, kdo se jenom dovolá. Tak dejme tomu, dneska máme 18. to vždycky na základní škole dělala učitelka. 1 plus 8 je 9 děleno dvěma. No dejme 9. nebo 9. v pořadí, což je docela velké číslo, takže pokud se dovoláte jako devátí, tak máte šance soutěžit. Pojďme na to!
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Jdeme soutěžit, tady Mirek Rešl, kdo je na druhé straně?
1: Veronika.
0: Krásné odpoledne, kam jsme se dovolali, nebo odkud nám voláte?
1: Z Banska.
0: Tak posílám pozdravy. Verčo, vzpomínáte si ještě na svoji první letní brigádu?
1: No, já jsem nikam nechodila, protože já jsem dělala učňák a pak jsem šla hned pracovat.
0: Jo, takhle, takže se ze školy rovnou do práce.
1: Tak.
0: Tak pojďme nadělovat. Jaký jste typ? Budete riskovat nebo budete skromnější?
1: Skromnější.
0: Jo, tak uvidíme. Můžu otevřít první box?
1: Ano.
0: Tak pojďme na to, tady je skřítek.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak Verčo, říkala jste, že budete skromnější, stačí vám stovečka?
1: No to je málo, to ne.
0: To je málo, tak jdeme dál, chápu to správně. Dobře, pojďme ano. Na druhý box.
2: 200.
0: A 200 na kontě v tuto chvíli, co teď?
1: To taky dál.
0: Jdeme dál, co třetí box?
2: 300.
0: Máme 300.
1: Taky dál.
0: Jdeme dál.
2: 400.
0: 400 na kontě ještě jsou.
1: No, tak to necháme do té 500.
0: No, tak snad tam
1: bude.
0: Snad tam bude, no. Ten skřítek nikdy neví, takže můžu otevřít další box, jo?
1: Ano, ano.
0: Jdeme na pátý box?
2: 500.
0: Máme 500, to jste chtěla, co teď?
1: No, tak asi stačí.
0: Stačí nám.
1: Stačí nám.
0: Výborně. Verčo, tak 500 je vaše a já tady mám pro vás ještě takovou informaci, protože jednou za den tady máme bonusové kolo, kde navíc, pokud vyhrajete nebo nevyhrajete, tak získáváte 3000 korun od Investony na investování a to je právě teď.
1: Je, tak. Takže to se mám teda.
0: Ano, nejenom 500, ale zároveň také 3000 korun na investování s Investonou, to je částka, kterou dneska vyhráváte, tak gratuluju mockrát.
1: No děkuji moc.
0: No a jak ty penízky utratíte, už víte, uděláte někomu radost nebo sama sobě?
1: No, jedeme na fest, tak to 500 je utracená hned.
0: Jo, tomu věřím. Tak ještě jednou gratuluju, zůstaňte mi na telefonu, vyřešíme podrobnosti. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Ano, děkuju, nashledanou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
4: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
4: Skřítku v poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: na ccc.eu.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
2: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
1: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
2: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
1: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
4: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a také má maličkost. Mirek Rešl zdraví od mikrofonu a samozřejmě skvělá muzika, kterou budu servírovat za chviličku. Pojďme se podívat ještě na soutěže. Před chviličkou jsme nadělovali se Skřítkem, ale to není všechno, protože zaprvé se Skřítkem ještě dneska jednou soutěžit budeme, ale také budeme nadělovat lístky v rámci Megaléta a to po celé léto. Dnes tady máme pro vás lístky na Holešovskou regatu, kde vystoupí třeba MIG21, No Name, Jiří Korn, Tomáš Klus a mnoho dalších. Festival, který proběhne v Holešově už tento víkend, nebo respektive zítra a pozítří. No a abyste získali své lístky, tak potřebujete dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov, dnes už jsme 2 prozradili. Třetí vám zatím neprozradím, ale pokud jste neslyšeli ty předchozí 2, tak ty zní hudba nás, jo? Takže hudba nás, to jsou předchozí 2 slova, je to naposledy, co je opakuji, takže máte šanci na to získat lístky právě na Holešovskou regatu. No a kdy prozradím třetí slovíčko, to neřeknu, takže si počkejte, teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během dnešního dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme totiž převážně polu.

0: a my řešíme letní brigády. Já už jsem v éteru říkal, že já jsem se k práci moderátora DJ prokopal docela těžce, nebo respektive ty brigády byly a bylo jich hodně, ať už roznášení letáků, úklid, plavčík, potom jsem dělal instruktora snowboardingu a mnoho dalšího. Každopádně pojďme na zprávu, kterou mi napsal Marek na WhatsApp, Rádia Čas. Moje první letní brigáda byla na stavbě, bylo mi 17 a myslel jsem si, že to budou lehce vydělané peníze. První den jsem přijel v nových teniskách, čistém tričku a s pocitem, že to zvládnu levou zadní. No, jako Marku, na stavbu v novém tričku a teniskách, nechme bejt, pokračuju. Po dvou hodinách jsem byl špinavý od hlavy až k patě, spálený od sluníčka a přemýšlel jsem, jestli není pozdě vrátit se zpátky do školy. Nejlepší bylo, když mi mistr po obědě řekl, tak mladý, teď začíná ta lehčí část dne. A já si uvědomil, že do té doby to byla jenom rozcvička. Výplatu jsem si tehdy užil, ale od té doby mám obrovský respekt ke všem, kteří dělají fyzicky celý život. Marku, děkuji moc krát za krásnou zprávu. Dejte vědět i vy ostatní, je to téma, kterému se ještě dnes odpoledne budeme věnovat. No a já jsem zvědav na i ty vaše příběhy. Tak pište. Teď už muzika a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutku a pět vteřin k tomu nás čeká 13. hodina. Teď předávám slovo Marcelce, máme tady pro vás informace z dopravy a také zprávy. V těch si povíme, že Evropská komise nařídila nové značení medu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Řidiči aktuálně pozor na Vsetínsku. Na hlavním tahu u Lidečka havarovala dvě osobní auta a vážná dopravní nehoda nákladňáku a dvou osobních aut se stala na hlavním tahu u Modřice v okrese Brno-Venkov. Neprůjezdné jsou tady dva jízdní pruhy, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Evropská komise nařídila nové značení medu. Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče a celníci v Moravskoslezském kraji zabavili další nelegální cigarety. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Od tohoto týdne platí v Česku přísnější pravidla pro označování medu. Na obalech už nesmí být obecné označení původu ze zemí Unie nebo mimo ni. Výrobci nově musí na etiketě jasně uvést konkrétní stát, odkud med pochází. Cílem je omezit dovoz falšovaných produktů a podpořit domácí včelaře, přičemž Česko je v produkci soběstačné z necelých 70%.
9: Morava aktuálně.
8: Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun a více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
10: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
8: Celníci v Moravskoslezském kraji letos odhalili prodejce s nelegálním tabákem a elektronickými cigaretami za více než milion korun. Od začátku roku vyrazili na kontroly už více než 100krát a neoznačené náplně nebo nikotinové sáčky nacházeli hlavně ve večerkách. Celníci společně s lékaři varují, že u takto kupovaného zboží nikdo nezaručí jeho bezpečné složení a člověk neví, co vlastně kouří.

0: začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
1: Ano.
0: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
1: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
0: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
1: Dobré ráno, Morava, mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

I ve čtvrtek odpoledne posloucháte Rádio Čas a pokud máte dnešní odpoledne volné a chtěli byste při tak krásném dni někam vyrazit, tak tady mám pro vás pozvánku na Olešnou do Frýdku Místku, protože tady dnes probíhá velká akce složek integrovaného záchranného systému, akce pro celou rodinu, na kterou se za malou chviličku podíváme trošku více konkrétněji, protože se spojíme s Petrem Smitákem z útvaru prevence policie České republiky. Podrobnosti za chviličku, do té doby ale další muzika a hity, které milujete.

0: Držíte vlny Rádia Čas a pokud přemýšlíte, co s dnešním odpolednem, tak se vám bude hodit následující pozvánka na Olešnou do Frýdku Místku, protože právě tam probíhá den s integrovaným záchranným systémem a já už mám v tuto chvíli na telefonu Petra Smětáka z Útvaru prevence Policie České republiky. Petře, dobrý den, vítejte ve vysílání Rádia Čas.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Čas a chtěl bych je pozvat tady na Olešnou, kde bude plno ještě dynamických ukázek, kde uvidí, jak se poskytuje první pomoc, uvidí zásah na vodě společný hasičů a policie. Je tady plno stánků, plno soutěží pro děti, užijou si to i dospělí, jsou tady věci, které opravdu nejdou běžně vidět a budeme tady do 5 hodin odpoledne mít plno zajímavých soutěží a dynamických ukázek, které určitě zaujmou.
0: Vy jste to vzal takhle z hurta a podobné akce jsou oblíbené hlavně mezi dětmi. Vy jste říkal, že tam bude taky program pro celou rodinu, pro děti. Na co se teda mohou těšit i ti nejmenší? Budou si třeba moct prohlédnout techniku opravdu zblízka?
1: Přesně tak, můžou si sednout na policejní 4-školku, prohlídnout si veškeré tady speciální vozidla, ať už od Policie České republiky, od rychlé záchranné služby, hasičů, ale tady ještě plno dalších jakoby zajímavých věcí a samozřejmě všechny tyhle složky mají pro děti připravené nějaké soutěže a samozřejmě drobné dárky, takže si odsud samozřejmě děti něco i odnesou.
0: Zní to opravdu lákavě, tak pokud někdo teď poslouchá Rádio Čas a zvažuje, jestli vyrazit, tak proč by si měl právě den s integrovaným záchranným systémem na Olešné nenechat ujít?
1: Tak je tady opravdu krásně, vychází nám tady krásně sluníčko a dynamické ukázky, které tady uvidí, tak nemůžou vidět jakoby nikde jinde. Ten společný zásah hasičů a policie na vodě opravdu je to jedinečná ukázka, která se neopakuje jakoby tak často, opravdu stojí za to vidět a je tady spousta jakoby zajímavé techniky, kterou taky vlastně v běžném provozu, v běžném životě neuvidíte.
0: Petře, moc krát děkuji za pozvánku, ještě jednou říkal jste teda dnes do 17. hodiny.
1: Ano, ano, a zveme všechny srdečně, ať se přijdou podívat.
0: Tak ať vám vyjde počasí, ať je spousta návštěvníků a děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, těšíme se na ně.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Čas.

0: prodejnách e-obuví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deospreje 150 ml či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru Skal,
7: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
8: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
11: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: No, kam jinam se dneska můžeme podívat do světa sportu, než na fotbal. Mistrovství světa, Češi mají za sebou aktuálně jedno utkání, které nedopadlo, řekl bych, podle úplně našich představ. Potom, co jsme vítězili 1-0, tak to nakonec skončilo 2-1 s Jižní Koreou. Každopádně to dneska můžeme napravit, protože už v 18 hodin nás čeká další utkání, další zápas. Česko-Jihoafrická republika. V 18 hodin každý fanoušek se počítá, tak rozhodně fanděte. Teďka posílám počasí, pojďme se podívat, jak bude zítra a za chviličku další hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká prosluněná obloha a tropické teploty. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Ty, které milujete.
2: Čas. Rádio Čas.
0: Ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Společnost při čtvrtku vám dělá rádio Čas. Odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se přesuneme do rána. Mezi 6. až 9. vždy probíhá Dobré ráno Moravo, v něm víš, nevíš. Já jsem chytrý jak rádio, protože se každý den dozvím něco nového, ale dneska si myslím, že bych docela obstál. Tak schválně co vy, pojďte si to vyzkoušet. Věděli byste, co znamená, když je vyhlášeno stané právo, protože i o tom jsme se bavili ve Víš, nevíš.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1848 bylo nad Prahou a okolím vyhlášeno stané právo. Co to znamená, když je vyhlášeno nebo bylo vyhlášeno stané právo?
3: No, tak souvisí to jakoby s válečným nebezpečím a v podstatě já mám pocit, že jako to vedení snad může rozhodnout úplně o všem, že moc jako nemáme právo se rozhodovat nějak, tak nějak, ne?
4: Já bych to asi nedokázala vysvětlit tak hezky jako Ráďa.
3: Je to tak?
2: Správně. V roce 1942 zradou Karla Čurdy byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 vojáků tehdy v kostele v Praze Cyrila Metoděje zahynulo, bylo zastřeleno. Tak bylo jich tam 7, aspoň 3-4 dejte dohromady.
3: Kapčík.
4: Já jsem nad tím začal. Kubiš?
3: Ano.
4: A tím jsme skončili, no.
3: 100%.
4: To jsme skončili s tím vyjmenováním.
3: Tam se, dám nám to, ne? Jakože, prostě.
2: Tak dál to byl Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Valčík.
3: Pana Opálku jsem ještě slyšeli na konci.
4: Bubíka taky, ale...
3: Dobře.
4: A tak zase viděli jsme.
3: Mrzení.
2: Ale tohle vidět budete, protože to je pořád dokola. V roce 1882 se v Praze konal první všesokolský sled k 20-letému výročí založení. No a kdo toho sokola založil?
3: Miroslav Tyrš. A pak zase ten druhý pán, že jo?
2: No, už to máme asi po třetí.
3: No a myslím, že po třetí nám dáš tu nápovědu a já to po třetí doplním.
2: Tak já ti řeknu první písmeno a příjmení, jo?
3: Ne Falštinský, ale rozumíme si, že jo, je to ono. Fištinský? Frištinský.
2: Já tady mám Jindřich Figner.
3: Tak pan Figner.
4: Těsně vedle.
5: Vše pro vaší grilovačku.

0: 3. června. Kaufland.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 14. hodina. Předávám slovo Marcelce, míříme na cesty a čekají nás také nejčerstvější zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Třinci. Na silnici u Oldřichovic havarovalo nákladní auto. Nehoda osobního auta, které srazilo cyklistu, komplikuje provoz v Olomouci na Olbrachtově ulici, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh, a ve Zlíně si dávejte pozor na Gahurově, kde osobní auto srazilo chodce. Tady zasahují na místě všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Češi a Poláci na dovolené šetří, uvádí to průzkum. Havířov má nové dětské centrum a v Brně vrcholí přípravy na zítřejší MotoGP. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi utratí za letní dovolenou v průměru 630 tisíc korun, což je o 6% více než loni. V mezinárodním srovnání jsme ale největší šetřílci. Méně peněz na dovolenou vydají už jen Poláci. Podle průzkumu vyhledáváme levnější typy ubytování a kvůli úsporám často létáme do Egypta nebo Turecka i v tom nejparnějším létě. Podle televize Altava Plus pak skoro polovina lidí plánuje strávit alespoň část dovolené v tuzemsku.
1: Morava aktuálně.
8: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově z brusu nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Více informací má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
9: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
8: V Brně na Masarykově okruhu v pátek začíná velká cena České republiky silničních motocyklů MotoGP. Pořadatelé dokončují přípravy areálu a na nápor návštěvníků se připravují také kempy v okolí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření a dopravní podnik Brna posiluje spoje mimořádnými autobusovými linkami.
1: Rádio Čas, sport.
8: A tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila Francouzku Diane Parryovou 6-2, 6-2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou. Zítra nám bude pořádné horko. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 28 do 33 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
11: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
13: Ano.
12: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
13: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
12: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
13: Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9. Rádio.

Posloucháte Rádio Čas, říká se čtvrtek je malý pátek, no a pokud nevíte kam právě třeba v pátek nebo o víkendu vyrazit, tak za chviličku nabídnu tipy. No a podíváme se také na megaléto Rádia Čas, protože ještě dneska budeme nadělovat. Máme tady pro vás lístky na Holešovskou regatu, kde vystoupí třeba MiG-21, No Name, Jiří Korn a mnoho dalších. Lístky jsou na dosah a já prozradím třetí slovíčko do naší tajenky, nebo respektive do výherní věty. Tak poslouchejte, teď už hity, které milujete. Rádio.

0: se bavit.
1: Dnes tady mám pro vás pozvánku do Valašského Meziříčí, protože tady dnešním dnem odstartoval Valašský špalíček, který potrvá až do 20. června, tedy do soboty v areálu zámku Žerotínů. No a jedná se o 44. ročník legendárního folk blues beat festivalu Valašský špalíček. Festival, který dlouhodobě propojuje folk, blues, rock, alternativní hudbu a také výtvarné umění. Podrobnosti a program najdete na špalíček.kzvalmes.cz. No a pozvánku tady mám také na sobotu 20. června do Doubravy na tradiční akce Radovánky a Doubrava Open v areálu Národního domu. Odpoledne uvidíte třeba vystoupení pro děti a večer vystoupí například Lukáš Pavlásek, Standa Hložek a mnoho dalších. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte a mějte krásný víkend.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
6: vaše stopa.
7: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
9: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
10: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
11: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
10: To se ještě domluvíme.
12: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
10: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
12: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
10: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
13: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
14: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: a s naším rádiem nejenom, že vám hrajeme hity, které milujete, ale také nadělujeme ať už penízky se skřítkem, tak také třeba lístky na ty nejnašlapanější akce, které probíhají po celé léto, a to budeme samozřejmě nadělovat i dneska. Máme tady pro vás lístky na Holešovskou regatu, festival, který bude probíhat od zítřka do soboty. Vystoupí tady MiG-21, No Name, Jiří Korn a mnoho dalších. No a vy si můžete lístky získat tím, že odhalíte naši výherní větu. Ta se skládá ze tří slov, teda ze čtyř, pardon, ale třetí slovo odhalím právě v tuto chvíli a tím slovem je slovo spojuje. Jo, takže slovo spojuje je třetí v řadě. Pokud nemáte ty slova předtím, tak nebojte, protože po 15. hodince je Kristýnka ještě jednou zopakuje. Každopádně třetím slovem je slovo spojuje. No a jakmile dáte dohromady celou výherní větu, tak můžete volat sem k nám do studia a získat se své lístky. A pozor, protože zítra třeba budeme nadělovat lístky na One Republic. Teď se ale pojďme podívat na počasí a za chviličku další muzika.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká prosluněná obloha a tropické teploty. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.

0: odpoledne s Rádiem Čas. A přátelé, já se přiznám, já jsem včera jako DJ hrál na studentských kolejích v Ostravě a schválně jsem tam zahrál tuhle pecku. Jmenuje se to skupina Europe, myslím si, že není nutno představovat song The Final Countdown. A naprosto skvělá atmosféra, to si myslím, že se projeví také na našem megakoncertě Rádia Čas, protože tak jako každý rok i letos pořádáme naši obrovskou akci, náš hudební svátek, kde se právě skupina Europe jako na jediném místě v České republice objeví, protože připravují evropské turné ke 40. výročí právě vydání tohoto legendárního alba. No a kromě nich tam bude také David Koller, skupina Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu. No a samozřejmě také my, moderátoři, zprávaři, celý tým Rádia Čas a vy, naši posluchači. Tak pokud ještě nemáte lístky, na našem webu cazradio.cz je seženete.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
5: Jdeme!
4: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
7: Dnes vás zdravím netradičně a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
8: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla a potom jsem z toho čerpal.
7: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty, 15. hodina, a se mnou už je ve studiu Kristýnka. Krásné odpoledne.
1: I tobě, ty máš tolik energie, Majky, z tebe to srší.
0: No, kdybys viděla, kolik jsem toho naspal dneska. Prosím tě, já jsem zvědav na tvoji kariéru, protože my dneska řešíme brigády. Tak co ty, měla jsi nějaké?
1: No samozřejmě, já brigádničím, člověče, od nějakých 17 let. Počkej, budu blíž, promiň. No a já jsem se vždycky tak nějak jako směřovala do těch uměleckých dráh, jo, takže jsem dělala v umělecké produkční agentuře vystoupení pro děti, pak jsem dokonce natáčela pro jednu regionální malou ostravskou televizi reportáže, to mě taky strašně bavilo, ale je pravda, že jsem si ošahala i takové ty, řekněme, klasické brigády, jakože jsem prodávala třeba, představ si, japonské nože.
0: No ty brďo.
1: To já, která jsem se schopná pořezat i tím svým doma tupým, tak to byl celkem hardcore, takže to byla výzva. No a i taková ta obsluha, i tím jsem si prošla. Ale za mě nejhorší, co by si všichni takový ti náctiletí mladuši měli vyzkoušet, je být maskotem v takovém tom neprodyšném chundelatem.
0: Taky to jsem se to vyzkoušel, čistec. Tady do sluníčka u nás v rádiu. Každopádně,
1: víš, o čem mluvím.
0: Ano, je to tak, brigády, téma, které dneska ještě budeme řešit v éteru Rádia Čas celé odpoledne. Každopádně také budeme soutěžit, prozradíš, kdy prozradíš.
1: No to se uvidí, jestli budeme soutěžit, vzhledem k tomu, že tady zase máme pěkné částky, pěkné lístky, tak uvidíme, jestli si to nenechám pro sebe.
0: Poslouchejte, rozhodně s Kristýnkou, teďka předávám slovo Marcelce, míříme na cesty, už jsem přemluvený dneska, míříme na cesty a také zprávy, jsme Rádio Čas.
2: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku, to je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu, připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Řidiči, stále si dávejte pozor. V Třinci na silnici u Oldřichovic, kde havaroval náklaďák. Aktuálně jsou další komplikace na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice, kde je vozovka uzavřena v obou směrech kvůli nehodě kamionu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete stále také ve Zlíně na Gahurově ulici, kde osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Česká televize a Český rozhlas chystají na pondělí výstražnou stávku. V Beskydech startuje nová letní autobusová linka a v Brně vyroste největší curlingová hala v Česku. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká televize a Český rozhlas vyhlásili na pondělí 22. června celodenní výstražnou stávku. Důvodem je vládní rušení poplatků. Protest omezí živé vysílání většiny stanic a zkrátí některé pořady. Omezení se naopak nedotkne dětských programů Déčko a Rádio Junior. Zároveň zaměstnanci chystají polední shromáždění před budovou České televize.
9: Morava aktuálně.
8: Moravskoslezský kraj zlepší letní dopravu v Beskydech. Mezi Frýdlantem nad Ostravicí, obcí Ostravice a Starými Hamry bude jezdit až do konce září nová sezónní autobusová linka. Více nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
10: Tato linka bude jezdit 5x denně a bude jezdit o víkendu a o svátcích. Tím chceme posílit dostupnost tady těchto lokalit, ale hlavně, aby nechali všichni doma auta a použili tady tento autobus, protože obce Staré Hamry, Ostravice, Bílá nás žádali, abychom takovou linku zavedli a tím pádem by tyto obce nemuseli řešit to parkování těch vozidel, hlavně tam, kde nemají.
8: Zároveň se posílí i současné autobusové spojení do Bílé. V Brně Černovicích vyroste největší curlingová hala v Česku. Sportoviště za 100 milionů korun, které díky 5 drahám překoná i Prahu, kompletně zaplatí soukromý investor. Ten od města koupí pozemky u Olomoucké ulice. Stavět se začne v létě příštího roku a první curlery hala přijde.

0: bazen-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazen-online.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
3: Ano.
2: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokvavé a musí se to vlastně...
3: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
2: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
3: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zdravím vás, přátelé, přeju příjemné a ničím nerušené čtvrteční odpoledne. U Rádia Čas teď už s Kiki Střelcovou. No dívejte se, tak jsme se dočkali, víkend ten je doslova na dosah, ještě jednou se vyspíme, no a bude tady. No a ať vám to čekání na něj uteče co nejrychleji, zabavím vás i dneska v rámci čtvrtečního odpoledního programu. Čekají na vás tipy na... A tipy a víkendy na... Ne, ještě jednou a lépe. Čekají na vás tipy a pozvánky na víkend, no to nám to pěkně začíná, taky soutěžení, no a chybět nebude pochopitelně muzika. Z hitů, které milujete, se můžete těšit na Pink Luise Capaldiho a teď už posílám Teddy Swims a přeju příjemný poslech a jdu si rozmotat jazyk.
1: Radio Čas.

0: slibovaná Pink. Čtvrtek 18. června máme v plném proudu, do začátku prázdnin už zbývá pouhých 12 dní, no a svátek dneska slaví Milanové, všechno nejpánové. No a naši milí, já tady pro vás mám jednu senzaci. Kdo milujete Johna Bon Joviho, tak určitě vydržte u rádií, protože to je zpráva, která vás jako zaručeně potěší. Já skákala pomalu až ke stropu, když jsem se to dozvěděla. Teď se ale ještě za okamžik podíváme na oblohu, jak bude zítra, a za chvilku pošlu slibovanou Pink.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co, jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad, jedině na rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Závratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
11: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
12: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
11: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
12: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
11: Info a webkamera na www.sak.hlučin.cz.
13: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
14: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
13: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
15: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
16: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
17: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
16: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
17: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
18: KP Revital Ostrava.
16: Vaše práce,
17: vaše stopa.
16: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
19: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
4: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek nás čeká prosluněná obloha a tropické teploty. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity.

0: A po Taylor Swift teďka už na rádiu čas ke slíbenému Bon Jovimu. Ten, jak nejspíš víte, bojoval celé 4 roky s dost závažným onemocněním hlasivek. No a bál se, že už si nikdy na koncertních podích nezaspívá. No ale nenadarmo se říká, že trpělivost růže přináší. A to platí teďka jak na zpěváků zdravotní stav, tak i pro nás, kteří jsme ho ještě nikdy neviděli a nepřejeme si nic jiného, než aby přijel po dlouhých letech do Česka. No a přátelé, svítá nám naděje. Rocková legenda totiž po uzdravení hlasivek se chystá vyrazit na plánované turné, které ponese název Forever Tour. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než věřit, že třeba v nejbližších 2 až 3 letech, když budu optimistická, dorazí i k nám do Česka.
1: Radio Čas.

0: čas.
1: Nebojte, nezapomněla jsem, jen jsem mu jako dala chvíli pohov, když je v neustálém zápřahu, ale přátelé, v příští hodince na Rádiu Čas už dorazí odpočatý plný sil náš skřítek Rádia Čas, aby opět někomu z vás mohl udělat radost. Jaký poklad přinese tentokrát, to uvidíme, nicméně radost udělá, jak víte, každému, kdo se dovolá. Ať už si přijdete k nějakým penízkům, nebo dostanete balíček od Investony, to v případě, že odkrývání boxu přeženete a nebude tam nic, rozhodně s prázdnou neodejdete. No a jen pro připomenutí, kdyby náhodou někomu utekl výherní signál v té příští hodince, tak zní takto.
0: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
1: Jakmile tento zvuk zazní v příští hodince, v následujících minutách, tak rozhodně berte telefon do ruky, vytáčejte linku 776 800 12 800, mi tam nějak vypadly čísílka, no a pokud se mi dovoláte jako sedmý v pořadí, tak budete moci soutěžit a já vám budu držet palce.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon.

0: Za minutku budou 4 odpoledne, jste s rádiem Čas, no a v příští hodince povídání o letních brigádách, spousta dalších hitů, které milujete, a taky odhalování skřítkova pokladu Rádia Čas. Tak zůstaňte s námi, nejen že se nebudete nudit, ale taky se vám to vyplatí. Kiki Střelcová přeje klidné čtvrteční odpoledne a teď už Marcelka Fabiánová.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Řidiči, aktuálně pozor na trase Opava Nový Jičín. U obce Březová havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz i ve Zlíně na Sokolské ulici. I tady zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Evropská komise nařídila nové značení medu. Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče a celníci v Moravskoslezském kraji zabavili další nelegální cigarety. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Od tohoto týdne platí v Česku přísnější pravidla pro označování medu. Na obalech už nesmí být obecné označení původu ze zemí Unie nebo mimo ni. Výrobci nově musí na etiketě jasně uvést konkrétní stát, odkud med pochází. Cílem je omezit dovoz falšovaných produktů a podpořit domácí včelaře, přičemž Česko je v produkci soběstačné z necelých 70%.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun a více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
0: Celníci v Moravskoslezském kraji letos odhalili prodejce s nelegálním tabákem a elektronickými cigaretami za více než milion korun. Od začátku roku vyrazili na kontroly už více než 100krát a neoznačené náplně nebo nikotinové sáčky nacházeli hlavně ve večerkách. Celníci společně s lékaři varují, že u takto kupovaného zboží nikdo nezaručí jeho bezpečné složení a člověk neví, co vlastně kouří.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky v Lize národů prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0-3. V pátek se tým utká s Japonskem. Zítra nás čeká tropické počasí. Bude slunečno, jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
5: Ano.
4: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
5: Já si úplně

0: Jste s rádiem Čas, z letoška už nám uplynulo 169 dní, za necelé dva týdny tady máme letní prázdniny, školáci se těší, rodiče šílí, nicméně toho šílenství je během roku spoustu a my se vám každý všední den snažíme ty chvíle zpříjemňovat. No a protože vás rádi bavíme, zásobujeme vás od pondělka do pátku humorným pohledem do kalendáře. Rubrika Víš, nevíš proběhla taky dneska a jak dopadla, tak to už si pojďme připomenout nyní, stejně jako důležité momenty v historii dnešního dne.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1848 bylo nad Prahou a okolím vyhlášeno stanné právo. Co to znamená, když je vyhlášeno nebo bylo vyhlášeno stanné právo?
4: No, tak souvisí to jakoby s válečným nebezpečím a v podstatě já mám pocit, že jako to vedení snad může rozhodnout úplně o všem, že moc jako nemáme právo se rozhodovat nějak, tak nějak, ne?
5: Já bych to asi nedokázala vysvětlit tak hezky jako Ráďa.
4: Je to tak?
3: Správně.
4: Jo.
3: V roce 1942 z radou Karla Čurdy byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 vojáků tehdy v kostele v Praze Cyrila Metoděje zahynulo, bylo zastřeleno. Tak bylo jich tam 7, aspoň 3-4 dejte dohromady.
4: Kapčík.
5: Já jsem nad tím začala. Kubiš?
4: Ano.
5: A tím jsme skončili, no.
4: 100%.
5: To jsme skončili s tím vyjmenováním.
4: Tam se, dám nám to, ne? Jakože
5: jo. Prostě.
3: Tak dál to byl Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Valčík.
4: Pana Opálku jsem ještě slyšel na konci.
5: Bubíka taky, ale...
4: Dobře.
5: A tak zase viděli jsme.
4: Mrzení.
3: Ale tohle vidět budete, protože to je pořád dokola. V roce 1882 se v Praze konal první všesokolský sled k 20-letému výročí založení. No a kdo toho sokola založil?
4: Miroslav Tyrš. A pak zase ten druhý pán, že jo?
3: No, už to máme asi po třetí.
4: No a myslím, že po třetí nám dáš tu nápovědu a já to po třetí doplním.
3: Tak já ti řeknu první písmeno a příjmení, jo?
4: Ne Falštinský, šmarja, ale rozumíme si, že jo, je to ono. Fištinský? Frištinský?
3: Já tady mám Jindřich Figner.
4: Tak pan Figner.
5: Těsně vedle.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Další z hitů, který milujete na rádiu Čas a my v nich budeme za okamžik pokračovat. Nám se blíží léto, teploty už letní jsou, no a tak ještě než začnou prázdniny, jsme se rozhodli s váma probrat brigády a zavzpomínat na vaše letní brigošky. Pro někoho to třeba může posloužit i jako inspirace. Osobně já jsem asi žádnou jako vyloženě letní brigádu nikdy neměla, bylo to vždycky jako celoroční, ale z vyprávění doma vím, jak se jezdívalo na brambory, na chmel a jiné sběry a vím, že z těchto brigád jako bylo vždy spoustu zážitků, které jsem pak při vyprávění moc ráda poslouchala. A stejně tak bych určitě ráda poslouchala příhody od Verči, která byla ve svých 12 letech na prvním skautském táboře a šlo prý o nejhorší zážitek jejího dětství, jo, prosím vás. Pavouci ve stanu, rozumím. Noční hlídku probrečela, chápu. Stejně prý prohřvala i stezku odvahy, bylo bych na tom asi obdobně, kterou prý musela absolvovat nakonec za ruku s vedoucím. A její o 4 roky mladší ségra v 8 letech, ta prý to zvládla na jedničku. Děkujeme za vaše zprávy, klidně pište dále, jaké byly vaše letní brigády, no a za okamžik už Rainbow Man.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
2: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
1: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
7: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
1: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
7: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
1: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
8: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek nás čeká prosluněná obloha a tropické teploty. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: čas.
1: Je to tady, dočkali jste se vy všichni se soutěžním duchem, kteří byste si chtěli přijít k nějakému pěknému finančnímu obnosu. Tak volejte právě nyní linku 776612800 a pokud se dovoláte jako sedmý v pořadí, můžete jít odkrývat tajné skřítkové boxíky. Držím palce a hodně štěstí.
0: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
2: Rádio Čas.

0: Čas.
1: A je to tady, my jsme se dočkali sedmého, respektive sedmé volající, a tou je Brigita z Komorní lhotky. Já vás zdravím, Brigitko.
2: Krásné odpoledne přeju všem.
1: My dneska rozebíráme téma letních brigad, tak ještě než se pustíme do soutěžení, pamatujete si vy na nějakou, která vám utkvěla v paměti a do konce života na ní nezapomenete, že byla něčím specifická?
2: Jako je už to hodně dlouho, ale jako brigádničila jsem jako holka, většinou byly ještě pramen obchody, takže jako prodavačka. A mám takové větší vzpomínky na ty brigády.
1: Tak to je fajn. No nicméně, my teda teďka od brigád pojďme, no vlastně to bude teď taky taková brigáda, že jo? Jak si snadno a rychle přijít k penízkům? Takže, až budete připravena, řekněte a jdeme odhalit první políčko.
2: Tak já myslím, že to můžeme zkusit.
1: Dobře.
3: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 300.
1: No jasně, pěkně. To jsme začali pěkně zostra.
2: Tak teda zkusíme dál.
1: Dobře.
3: 400.
1: Ale 400. No tak začíná být ten skřítek dajný.
2: Já bych teda zkusila ještě do třetice všeho. Doufám, že dobrého.
1: Dobře.
3: 800.
1: Ale tak to byla změna a rychlý skok.
2: Tak teď jsem na vaškách.
1: No ono se říká, sice do třetice všeho dobrého, ale taky zlého, že jo? Mohla byste odejít s prázdnou, jako 800 člověk nenajde úplně na cestě, ale nechám to čistě na vás.
2: Tak ještě jednou hraj hra.
1: Ještě jednou, dobrá. Tak jsme měli u těch 800 zůstat. A tak ještě, že to berete sportovně. Brigitko, já vám děkuji. Přesně tak. A nebo když se vám podaří zase třeba dovolat, tak třeba to padne na vás. Nicméně, vy si jako cenu útěchy odnesete alespoň dárkový balíček od Investony, takže mi zůstaňte na telefonu, ať víme, kam balíček poputuje.
2: Dobře, děkuji moc pěkně, hezký den.
1: Rádo se stalo, taky krásné odpoledne, no a přátelé, my v tom soutěžení dneska při čtvrtku ještě se v tomto duchu poneseme dále, protože skřítek sice odkráčí na odpočinek a dorazí zase zítra, ale my dneska budeme soutěžit ještě v rámci Megaléta, tak zůstaňte s námi.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
9: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí.
0: Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
0: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
11: Rádio.

0: nepy, nic vám neschází, nic vás netrápí. No a za 5 minut odbije 17. odpolední. Tak já už předám slovo každou chvíli Marcelce Fabiánové a můžu vám slíbit, že i v příští hodince se nudit nebudete. Jednak si opět něco řekneme o Evě Farné, no a taky všichni se soutěživým duchem pozorně poslouchejte, protože vy víte, že megaléto Rádia Čas je v plném proudu a dneska odpoledne ještě o něm nepadla řeč. Nebojte, nezapomněla jsem, já vás napínám záměrně. Tak buďte s námi, Kiki Střelcová přeje pohodové čtvrteční odpoledne.
1: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu, připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné. Na Ostravské ulici havarovalo osobní auto. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Nehoda dvou vozidel teď komplikuje i provoz na trase Opava Nový Jičín u obce Březová a kvůli bouračce 3 osobních aut se můžete zdržet také na Velkomoravské ulici ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku. I tady zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Češi a Poláci na dovolené šetří, uvádí to průzkum. Havířov má nové dětské centrum a v Brně vrcholí přípravy na zítřejší MotoGP. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi utratí za letní dovolenou v průměru 630 tisíc korun, což je o 6% více než loni. V mezinárodním srovnání jsme ale největší šetřílci. Méně peněz na dovolenou vydají už jen Poláci. Podle průzkumu vyhledáváme levnější typy ubytování a kvůli úsporám často létáme do Egypta nebo Turecka i v tom nejparnějším létě. Podle televize LTV Plus pak skoro polovina lidí plánuje strávit alespoň část dovolené v tuzemsku.
10: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově z brusu nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Více informací má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
11: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do 3 kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič, řidič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
9: V Brně na Masarykově okruhu v pátek začíná velká cena České republiky silničních motocyklů MotoGP. Pořadatelé dokončují přípravy areálu a na nápor návštěvníků se připravují také kempy v okolí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření a dopravní podnik Brna posiluje spoje mimořádnými autobusovými linkami.
10: Rádio Čas, sport.
9: A tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila francouzku Diane Parryovou 6-2, 6-2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou. Zítra nám bude pořádné horko. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 28 do 33 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
13: Ano.
12: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
13: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
12: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
13: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
10: Rádio Čas.
14: Které milujete. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Naši milí, chtěli byste na Holešovskou regatu úplně zadarmo? No, může se vám to splnit, protože já tady pro vás dneska mám dva lístky právě na tuhletu skvělou tradiční akci, která se koná v zahradách zámku Holešov. No a vám, pokud se ke mně donesly správné informace, schází poslední slovíčko do dnešní skládanky. A tím slovíčkem je slovo všechny. Tak si jej poznačte v tomto tvaru, všechny, jak slyšíte. No a my si za pár minut na rádiu Čas nejenže zopakujeme tu celou dnešní čtvrteční výherní větu, ale taky půjdeme na soutěžení. Takže buďte u telefonu a nezapomeňte si poznačit číslo 7766 12800, protože se vám bude v nejbližších minutách hodit.
0: Megaléto Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: V těchto dnech ožívá Valašské Meziříčí festivalem, který už letošním roce slaví 44 let a můžete se v rámci něj těšit na Folk Blues Beat Festival a stejně tak muziku. Řeč je o Valašském Špalíčku, který včera zahájil tuto akci a letošní sezonu zahajovacím koncertem, no a bude probíhat až do této soboty, přátelé. Takže pokud máte rádi nejenom zmíněné hudební žánry, ale třeba i výtvarné umění, rozhodně do areálu zámku Žerotínu doražte. Stejně jako do M-klubu, amfiteátru a velkého sálu Kazetka ve Valašském Meziříčí. No a další pozvánka na sobotu je do Doubravy, kde proběhnou tradiční radovánky a taky Doubrava Open v areálu Národního domu. Můžete se těšit třeba na vystoupení Standy Hloška a nebo stand-up komika Lukáše Pavláska.
0: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
0: Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Čas. Radio Čas.

0: 3. června. Kaufland.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohé.

0: slevu fee. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
7: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
8: Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se pomalu blíží k závěru. Prozradil nám to primátor města Jan Dohnal.
9: Je to projekt, který jsme začali realizovat vlastně rok a půl zpátky. Já si myslím, že tento prvek hodně doplní tu chybějící infrastrukturu. Kryté střelnice takových parametrů v Česku vlastně vůbec nejsou. Bude to sloužit jak hobíkům, tak profíkům.
8: Zahájení provozu je plánováno se začátkem nového školního roku od září.
9: My už teďka zaznamenáváme obrovský zájem veřejnosti o tuto stavbu a opravdu ten dosah té střelnice. My už dneska víme, že se nám hlásí spolky ze vzdálenosti 150 kilometrů a já se na to strašně těším. Myslím si, že to bude něco, co v Ostravě ještě nemám.
8: Budova je navíc osazena zelenými střechami a počítá se také s ozelením vertikálních ploch, což pomůže s hospodařením s dešťovou vodou a snížením tepelného ostrova v této lokalitě.
7: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek nás čeká prosluněná obloha a tropické teploty. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

0: No Name, Tomáš Klus, Tata Boys, MiG 21, Jirka Korn a nebo třeba 7 pádů Honzy Dětka naživo. Tak tohle všechno, přátelé, můžete vidět a vidět to můžete i úplně zadarmo. Jak je to možné?
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Přesně proto. Megaléto Rádia Čas máme v plném proudu a my vás dneska můžeme poslat úplně zadarmo na zahrady zámku Holešov, kde se uskuteční holešovská regata. No a pokud jste složili dnešní výherní větu správně a dovoláte se mi jako 10. v pořadí, tak budete moct jet na tuhletu úžasnou akci úplně zadarmo. Ale já jsem vám slíbila ještě zopakování té dnešní věty, tak tady je v celém znění. Hudba nás spojuje všechny. Jak prosté. Volejte linku 7766 12800 právě nyní a lístky, 2 lístky na holešovskou regatu můžou být vaše.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Já vám, přátelé, řeknu, že to jsou teda nervy. Mně se sice posluchač Václav dovolal v daném pořadí, nicméně jsme zjistili, že bohužel se nemá prostor na zámek Holešov vypravit, protože akce Holešovská regata probíhá už od zítřka. Takže, přátelé, kdo máte zítra, tedy v pátek 19. a v sobotu 20. čas, tak volejte linku Rádia Čas právě nyní a můžete se na Holešovskou regatu dostat úplně zadarmo. No, mě tady linka Rádia Čas vyzvání jako divá, tak zkusíme jí zvednout a zeptat se, kdo se nám nyní dovolal do studia Rádia Čas. Krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Já vás zdravím, kdo je tam?
2: Hanka.
1: Hanko, tak vy byste ráda na Holešovskou regatu?
2: Ano, určitě, proto volám.
1: A máte čas zítra a v sobotu?
2: Jasný.
1: Výborně, no tak v tom případě nám to začíná krásně všecko štimovat, ale víte, že já po vás ještě teďka něco budu chtít.
2: Ano, vím.
1: Víte, vy jste připravena.
2: Počítám s tím, ano.
1: U vás žádné překvapení nehrozí. Tak povídejte tu dnešní výherní větu Rádia Čas. Jak zněla?
2: Hudba nás spojuje všechny.
1: No já tomu nemám co vytknout.
2: Super, super.
1: Dva lístky na Holešovskou regatu jsou vaše. Řekněte mi, byla jste tam už někdy, nebo to bude poprvé?
2: Nebyla. Bude to úplně premiéra.
1: Premiéra, no a já vám řeknu, že ta premiéra bude opravdu echtovní, protože tam na vás bude čekat hromada skvělého programu, zpěvák Sebastian, Tomáš Klus, No Name, do toho Jiří Korn, spousta dalších a ještě naživo budete vidět talk show 7 pádů Honzy Dětka. Na co se těšíte úplně nejvíc, jestli to teďka jako jste schopná vůbec říct?
2: No, právě, že to je hrozně moc, takže je to pecka a já si myslím, že určitě No Name mě potěší.
1: Jo, ti jsou taková klasika, kteří jako potěší srdéčko snad úplně každého. Hani, víte už teďka, koho vezmete sebou?
2: Nevím.
1: Nevíte, budete ještě, si to muset rozmyslet?
2: Ještě si to rozmyslím, možná nějakou kamarádku vytáhnu.
1: Tak dívejte, vemte toho, kdo byl k vám v poslední době nejmilejší.
2: Děkuji za tip.
1: Není vůbec za co, rozhodně hlavně teď nezavěšujte, ať si řekneme, jak k vám lístky dopravíme. No a přátelé, my už si za pár minut prozradíme, o cože vlastně budeme hrát zítra.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Na rádiu Čas pro dnešek doplouváme do našeho společného finále, ale nebojte, v hitech, které milujete, budeme pokračovat i po 18. A teď už s děvčaty, s našimi ženami v čase Evčou a Lenčou. Ty se dneska rozhodli věnovat kloboukům. Nevím, jak jste na tom s klobouky vy, já a pokrývky hlavy to nikdy nešlo dohromady, ačkoliv mi okolí tvrdilo, jak mi to strašně sluší, já se v tom nikdy necítila, ale jsou lidé, kteří, jak se vždycky říkalo u nás doma, i kdyby na té hlavě měli namazané nevím co, dovedete si představit zhruba, že co asi všechno, tak jim to zkrátka bude slušet. Tak do které škatulky se řadíte vy, tak to můžete probrat s našimi ženami v čase po 18. Jinak, přátelé, užívejte si zbytek a pohodový, příjemný zbytek čtvrtečního dne, který je plný sluníčka, které zapadne 14 minut po 21. hodině večerní. A já se na vás budu těšit zase zítra.
1: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: Radio Čas. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Řidiči pozor, nehoda dvou vozidel teď komplikuje provoz na trase Opava Nový Jičín u obce Březová. Velké dopravní komplikace jsou i na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice, kde je kvůli nehodě část komunikace dočasně uzavřena. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a kvůli nehodě tří osobních aut se můžete zdržet i na Velkomoravské ulici ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Česká televize a Český rozhlas chystají na pondělí výstražnou stávku. V Beskydech startuje nová letní autobusová linka a v Brně vyroste největší curlingová hala v Česku. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká televize a Český rozhlas vyhlásili na pondělí 22. června celodenní výstražnou stávku. Důvodem je vládní rušení poplatků. Protest omezí živé vysílání většiny stanic a zkrátí některé pořady. Omezení se naopak nedotkne dětských programů Déčko a Rádio Junior. Zároveň zaměstnanci chystají polední shromáždění před budovou České televize.
7: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezský kraj zlepší letní dopravu v Beskydech. Mezi Frýdlantem nad Ostravicí, obcí Ostravice a Starými Hamry bude jezdit až do konce září nová sezónní autobusová linka. Více nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
8: Tato linka bude jezdit pětkrát denně a bude jezdit o víkendu a o svátcích. Tím chceme posílit dostupnost tady těchto lokalit, ale hlavně, aby nechali všichni doma auta a použili tady tento autobus, protože obce, Staré Hamry, Ostravice, Bílá nás žádali, abychom takovou linku zavedli a tím pádem by tyto obce nemusely řešit to parkování těch vozidel, hlavně tam, kde nemají.
6: Zároveň se posílí i současné autobusové spojení do Bílé. V Brně Černovicích vyroste největší curlingová hala v Česku. Sportoviště za 100 milionů korun, které díky pěti drahám překoná i Prahu, kompletně zaplatí soukromý investor. Ten od města koupí pozemky u Olomoucké ulice. Stavět se začne v létě příštího roku a první curlery hala přivítá na podzim roku 2028.
7: Rádio Čas Sport.
6: A mistrovství světa v hokejbalu v Ostravě, které se bude hrát od soboty do 28. června, chce lákat divácké rekordy. Organizátoři chtějí zaplnit halu při útoku české, mužské i ženské reprezentace na zlato. Ambasadorem šampionátu je hokejová hvězda David Pastrňák, který se v minulosti představil i v hokejbalové extralize v dresu Karviné. Zítřek nám nabídne tropické počasí. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.
7: Rádio Čas. Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
0: Ano.
9: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokvavé a musí se to vlastně...
0: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
9: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
0: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
7: Rádio Čas. Ženy v čase? Trendy.
0: Teď mě tak hned napadlo, svůj širák odhazuji dál.
10: A mně zase napadlo, bez klobouku bos, narazil si nos.
0: A jak byla ta znělka z pana Taua? Tutrudu, tutu, nic takového,
10: ta
0: že?
10: Ta je legendární, ta ano. Je legendární. Ano, jak už jste asi správně pochopili, tak naším dnešním tématem budou klobouky a pokrývky hlavy. Protože opět, ať už se podíváme do ulic, nebo do nákupních center, a nebo na sociální sítě, tak všechny ty slamáky, kšiltovky, šátky do vlasů zaplavily nejenom sociální sítě, ale i módní kolekce. Takže evidentně klobouk už není jenom taková ta praktická ochrana před sluncem, ale je součástí celé té letní estetiky, toho tepla, té rozevlátosti a ono to jako působí docela tak uvolněně, filmově a možná trochu dovolenkově.
0: Já to teda miluji. Já miluji klobouky, kšiltovky, úplně všechny pokrývky hlavy, akorát je nejsem schopná nosit. Ale když to někdo umí nosit a dá si tu práci i s tím sladěním, s tím outfitem, tak to vypadá úžasně. A mimochodem v Novém Jičíně je dokonce muzeum klobouků a může se tam i nějaký malý vyrobit a je to teda neuvěřitelně zajímavý proces a není to zase taková sranda vyrobit opravdu kvalitní klobouk.
10: Tomu teda věřím. A vzhledem k mým manuálním schopnostem si myslím, že bych si takový klobouk asi úplně nevyrobila, ale Leni, já mám teda taky zálibu v pokrývkách hlavy. Zejména se mi teda líbí bekovky, takové ty, co tomu dají ten francouzský šmrnc, ale já ujíždím hlavně na zimních čepicích. Já prostě miluju ty huňaté teplé čepice, ale to jsme jaksi odbočili z tématu a minuli se dobou.
0: Trošku. Každopádně, co ty klobouky, protože mám ten pocit, že se vrací zpátky do módy, tak co na to říká naše módní stylistka Petra Kasalová?
11: K létu neodmyslitelně patří plavky, ale také pokrývky hlavy. A to nejenom z důvodu, aby nás chránili před sluníčkem, ale aby nás také zdobili. Je to skvělý módní doplněk. A můžete zvolit například kšiltovku nebo oblíbený klobouk slamák, ale také klobouk typu Panama, Fedora. Nemusí být přímo ze slámy, může být klidně zelnu nebo látkový, a nebo třeba teďka aktuálně oblíbený materiál mořská tráva. A další tip na pokrývku hlavy je šátek. Šátek můžete uvázat na piráta, na babku, nebo takový ten hippie style. Zkrátka vyberte si takovou pokrývku hlavy, v které se budete cítit dobře, která bude vaše a myslete na to, že léto je u nás velmi krátké, tak si ty pokrývky hlavy užijte.
10: Užijte si je, protože já sama si myslím, že v létě si možná i dovolujeme být více hravější, být barevnější, být méně kontrolované, tak si to prostě užívejme zcela a naplno jako ty pravé poctivé ženy.
0: Ať už si na hlavu dáte cokoliv.
7: Ženy v čase na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. ty,

0: Retro.
1: Vždycky jsem na koupališti chtěla nafukovacího jednorožce nebo plameňáka nebo něco takového, ale jediné, co za mých mladých let bylo a co jsem měla, tak byly rukávky a balón.
2: Já jsem měla to stejné a ještě takový ten klasický plavecký kruh jsem měla.
1: Ano, ano, a musím říct, že nevím, jak se to vyrábilo v tom minulém, jsem nechtěla říct století, jo,
2: ale vlastně to bylo v minulém století.
1: To je hrozný. Je to tak, tak to byly takové kruhy, že ty velikosti byly takové zvláštní. Já jsem tím občas i propadla. Takže no, jsme rádi, že jsme to přežili a jsme tady s vámi a vysíláme ženy v čase.
2: Evidentně jsi byla velmi štíhlé a útlé dítě, na rozdíl ode mě.
1: Kde jsou ty doby, kde jsou ty časy? Ale asi jste pochopili, že nás teď čeká letní retro.
2: Protože když se řekne léto mého dětství, tak si teda nevybavím dovolenou all inclusive někde Maledivák, ale spíš se mi vybaví koupaliště, přehrada, rozpálený asfalt. Ten je proto úplně, úplně specifický. A právě to nafukovací lehátko nebo ten kruh, pamatuju si fronty na točenou zmrzlinu, párky v rohlíku, tohle jsou vzpomínky, které se mi vybaví, když se řekne léto v 90.
1: Nebo taky hranolky s kečupem a langoše a podobné smažáky se prodávaly na koupácích a byl to největší trend. Mimochodem, to je věc, nad kterou už tehdy jsem přemýšlela, proč na koupališti je to nejtěžší jídlo ever.
2: Já to nechápu, ale asi jsem přirozeně jako dívka inklinovala k jiným potravinám, protože já si pamatuju, že jsem tehdy vždycky ujížděla, což se změnilo s dospělostí, na vodových nanucích.
1: Ano.
2: Na takových těch barevných, nevím, jestli se to ještě teď prodává, ale říkalo se tomu kolorka nebo tuška, potom to byly tuším nějaké tobogány. Čím to bylo barevnější, čím to bylo zářivější, tím víc jsem ten nanuk chtěla.
1: Nebo takový ten nanuk, jak byl v tom papírovém obalu a vždycky jsme ho nechali roztát a pak jsme ho vypíjeli. Mimochodem, myslím si, že právě tady v těch nanucích i těch vodových, jo, bylo tolik cukru, že jako zlatý smažák, přátelé, zlatý smažák.
2: No, taky si to myslím, že to zrovna nebylo pro ten dětský organismus zrovna to nejpřínosnější a nejvýživnější. Ale my se tady tak hezky rozněžňujeme nad těma vzpomínkama, ale Leni, ono to má svůj smysl nebo svůj důvod, proč se tady tak rozněžňujeme.
1: Jo, smažák na koupáku, ano, má smysl.
2: Smažák na koupáku, ta koupaliště přeplněná, ty deky, ta vůně toho opalovacího oleje, doteď si ho vybavuju a zároveň mi přijde nesmírně úsměvné to, že ten olej na opalování měl ochranný faktor 3.
1: Jo. A spousta chlóru.
2: Ano. A proč se teda tak rozněžňujeme a tak vzpomínáme a říkáme si, a to byla vlastně tak dokonalá léta? Protože psychologové proto mají speciální pojem. Říká se tomu rosy retrospection. A je to tendence vzpomínat na minulost hezčí, než jaká ve skutečnosti byla. My v Česku používáme pojem vzpomínkový optimismus. Že si vytáhneme ty krásné zářivé vzpomínky, ale tak trošku potom zapomeneme na tu realitu. Opravdu na to přeplněné koupaliště, na ty zvuky, ruchy, hluky, tam někomu ukradli kabelku, tady jsme skočili do bazénu, kde se nedalo hnout a tohle už si nevybavíme.
1: Ne, já si vybavuju opravdu jenom ten smažák a jak to bylo skvělé. A vlastně je škoda, že už to nemůžeme zažít znovu a že je všechno teďka takové uhlazené, příjemné a čisté, že?
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Já se vám tady v Ženách v čase musím přiznat k tomu, že já nemám ráda zimu, protože krátké dny, to je něco na mě. Ale co naopak, miluju, když se ráno probudím klidně kolem té čtvrté, půl páté, páté a už je venku nádherně světlo. A ten nejdelší den nás čeká, čeká nás slunovrat a myslím si, že se ho totálně užijeme.
2: Ten letní slunovrat patří i sám o sobě úplně k nejstarším oslavám, které se v historii lidstva konaly. Je to prostě okamžik, kdy slunce dosahuje svého vrcholu. Ten den je vlastně úplně nejdelší. Máme nejvíc slunečního svitu a noc je nejkratší. A už pro ty naše předky to nebyl jenom takový nějaký astronomický jev. Ale ten den byl symbolem životní síly, hojnosti, plodnosti a spojení člověka s přírodou. A proto se taky dělá spousta rituálů a v uvozovkách takzvaných kouzel a měli zkrátka ty své zvyky a tradice, kterým se každý rok tou dobu věnovali.
1: Nezapalovaly se i nějaké svatojánské ohně a podobně, protože já vím, že ty ohně mám spojené hodně s čarodějnicemi, s upalováním čarodějnic, ale tady to má asi úplně jiný význam a přináší to do toho života trošku něco jiného, pokud se nepletu.
2: Ten kontext je rozhodně jiný. Ano, samozřejmě zapalovali se, ale to dává smysl i právě z hlediska těch rituálů. Protože naši předci, když dělali jakékoliv rituály, tak se tam snažili mít zakomponované všechny elementy. To znamená oheň, země, ukotvení, případně nějaký kámen se proto používal, taky voda a vzduch, který je všude kolem nás. Takže i ty ohně tam měly velkou symboliku a nezapalovali se jenom tak kvůli té samotné oslavě, ale taky jako symbol očisty, protože lidé věřili, že oheň spaluje staré starosti, strachy a všechno, co už nám neslouží a s čím nechceme dále pokračovat a žít. A potom přeskakovali taky ohně, to mělo přinášet zdraví, odvahu a štěstí.
1: Takže pokud máte v tom životě něco, co třeba úplně vám neštimuje, nesedí, tak možná právě ten slunovrat je skvělou příležitostí udělat si klidně takový malý rituálek. Proč ne? Třeba si to napsat na papír a pořádně to spálit. Jenom prosím vás, pokud bydlíte v paneláku, tak v něčem kovovém a nebo velmi, velmi opatrně, jo?
2: Nebo ve velké skleněné míse s vodou, to je taky odzkoušeno. Ale ano, ty rituály mají svůj význam a mají svůj vliv. Ne, když se budeme bavit o magii, kouzlech a čárách. Rituály mají vliv i v tom našem současném moderním světě a moderním životě. Protože ten význam rituálu spočívá v tom, že lidem pomáhají zvládat nejistotu, zvyšují pocit kontroly a dávají těm důležitým životním okamžikům takový hlubší význam. Tak si ty rituály užívejte a užívejte si samozřejmě i poslech Žen v čase na Rádio Čas. Třeba budeme tou vaší jistotou v divoké době.
0: Ženy v čase na Rádio Čas.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na moje hru hruška.cz.
7: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
6: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Léto, letní dny a sluníčko přináší spoustu radosti, štěstí, koupaliště, zábavy, ale taky takové trošku jako nebezpečí, a to je v podobě různých úpalů a úžehů. A teda musím říct, že já jsem si to uhnala na dovolené v Chorvatsku a žádná sláva takový úžeh.
2: Lení, já mám totožnou zkušenost z dovolené v Itálii, když mi asi bylo 17 nebo 18. Bylo to hodně nepříjemné a už nikdy to nechci zažít a od té doby si opravdu hlídám hydrataci, to ať si dávám na hlavu často nějakou pokrývku nebo chladnou vodu nebo cokoliv, protože zažít úžeh a úpal fakt není žádná sranda.
1: A to říkali už naše babičky.
2: Přesně.
1: Že hlava v chladu, tělo v pohodě.
2: No. Hlava v chladu, tělo v pohodě, myslím si, že i psychika v pohodě, že tam to všechno spolu krásně souvisí. A naše babičky teda neměly meteorologické aplikace ani doporučení influencerů, jaký ten šátek si nasadit, aby byl velmi stylový, ale moc dobře věděli, jak přežít letní vedra. Šátek, klobouk nebo pokrývka hlavy byly zkrátka v tom letním období nedílnou součástí těch jejich životů. A v tom největším horku se nepracovalo, zpomalili, nejeli na ten plný výkon a snažili se odpočívat, pokud ta možnost byla. A zároveň měli ještě tu jednu docela velkou výhodu, a to byly ty světnice, ve kterých byl stále chlad, vlastně celoročně. Pak byl paradox teda, že v zimě byl problém to trošku vytopit, ale to léto bylo právě v té světnici velmi chladné a příjemné.
1: Já si to právě pamatuju, že moje babička ještě na vesnici za Brnem tak měla takovou černou kuchyň a tam jsme se vždycky scházeli a je to takový ten příjemný chládek, který vlastně v podstatě je tam celoročně, že se tam drží ta teplota tak nějak jako stabilně a je to velmi, velmi příjemné právě v těch parných dnech.
2: Mm-hmm. A naše babičky a předci používali k ochlazení i bylinky. A já se sama přiznám, využívám je doteď. Některé ty heky jsou odzkoušené a předávají se z generace na generaci. A nejčastěji se právě v létě používá máta, nebo používaly i naše babičky, meduňka a studené obklady na zápěstí nebo namáčení nohy do studené vody. V našem případě to byl lavor. Lavor se studenou vodou. Ale zároveň to potvrzuje zase i moderní věda, i sportovní věda, která se snaží třeba právě u sportovců zlepšit jejich výkon, tak ve chvíli, kdy cítí horko, tak je žádoucí namočit si dlaně a zápěstí.
1: To je velmi dobrý tip a hack a já jsem zase slyšela, že abychom se nepřehřívali úplně nějak moc, tak bychom dokonce neměli pít, jako myslím vnitřně, úplně ledovou vodu.
2: Mm-hmm.
1: Že bychom měli pořád přijímat tekutiny v takové té tělesné teplotě, po případě klidně i teplou, že to vůbec nevadí, ale ta studená, že naopak místo toho, aby nás ochladila, tak nás v podstatě ještě přehřeje.
2: Je to tak, protože tělo má větší práci s tím, aby vlastně zahřálo tu studenou tekutinu a dochází potom paradoxně k tomu procesu zahřívání. Ale co se týče teda těch babiček a té babičkovské moudrosti, tak tady se dá říct, že naši předci mnohem více respektovali ten rytmus počasí. A když bylo vedro, tak oni opravdu zpomalili. A dneska se vlastně snažíme fungovat úplně stejně po celý rok. A možná ta největší moudrost našich babiček nespočívá ani tak v tom mátovém čaji nebo studeném obkladu, ale prostě v tom, že věděli, kdy ubrat.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Ženy v čase. Mindset.
8: Léto bývá spojováno také s dobou odpočinku, ale otázkou je, jestli v tom létě si dokážeme odpočinout, protože na nás neustále vyskakují různé notifikace, aplikace, upozornění, každý nám může zavolat, každý nám píše a někdy máme tak trošku problém odložit telefon a být v klidu a třeba jít jen tak na koupák, k vodě, projít se na procházku bez toho, abychom měli s sebou mobilní telefon nebo neudělali minimálně 3 selfiečka, reelska a 4 fotky.
9: Lení, máš absolutní pravdu. A ukazuje se, že moderní člověk zkontroluje svůj telefon asi 100krát za den.
8: Na mě to úplně šokovalo.
9: A co je ještě zajímavější nebo možná smutnější, tak my se bavíme víceméně o naší generaci, mileniálu, ale Gen Z a mladší generace zkontrolují telefon 150krát až 200krát za den. To znamená, že ten náš mozek napříč generacemi v dnešní době téměř nikdy nemá skutečný prostor pro klid, pro vypnutí, pro to přepnutí se do té zóny relaxace a ticha.
8: Hmm. Proto taky teďka v dnešní době hodně frčí takzvané digitální detoxy, což je něco, v čem my jsme vlastně vyrůstali. My jsme vyrůstali v detoxu.
9: My jsme byli celý život na detoxu.
8: My jsme vlastně neměli žádné takové podněty, maximálně pevnou linku a nebo klíče na krku. Ale už teď jsem četla i článek, že Gen Z k tomu hodně inklinují odložit ten telefon a jít si užít nějakou akci bez toho, aniž by ji zaznamenávali anebo nějak neustále kontrolovali, jestli tam není nějaká nová zpráva.
9: Lení, já jsem tomu trendu velmi, velmi nakloněná. Za prvé, když jsme si povídali o tom, co dneska probereme v Ženách v čase, tak jsem si s takovou kapkou nostalgie uvědomila, že mi to vlastně chybí. Že mi vlastně chybí jít na kafe nebo na drink s kamarádkou a neudělat přitom fotky. Jít prostě čistě jenom pro ten zážitek, pro to kafe, pro ten drink, pro ten pokec, že mi chybí to, že když jdeme na hory, tak kdysi jsme chodívali na hory jenom tak. Teď samozřejmě musíme udělat spoustu fotek a musíme to dokumentovat a nějak ztrácím tu potřebu tohle dělat. A tím si teď chci připsat kredit sama sobě. Lení, já už jsem s tím začala.
8: To je paráda.
9: Opravdu jsem s tím začala, ať už je to právě ta chůze v horách, výlety, různé trekování. Já nefotím, Nebo minimálně, když už mám potřebu něco vyfotit, tak to nedávám okamžitě na sociální sítě. A ještě jsem začala dělat jednu úžasnou věc, kterou doporučuji úplně každému, pokud si to jen trošku můžete dovolit. Vypněte si anotace. Pokud o víkendu nemusíte být napříjmu, nemusíte být 24/7 v tom alarmujícím stavu, tak prostě vypněte ty anotace, vypněte si zvonění a užijte si ten krásný víkend bez mobilu.
8: Mimochodem je celkem zajímavé taky sledovat, co s psychikou dělá, když ten mobil úplně zapomenete doma. Mm-hmm. To se mi stalo. Měli jsme schůzku s kamarádkou, byli jsme domluveni na přesný čas, ale to místo bylo takové jako ještě otevřené a já jsem ten mobil nechala doma, takže jsem nevěděla vůbec nic. A nakonec jsme se sešli, potkali jsme se, i když ona měla třeba zpoždění a tak. A já vám teda řeknu, že nejdřív tam byl takový strach a nejistota, že já nebudu moc zavolat, já nebudu moc vlastně tady to. A pak to byl pocit takové svobody, že já jsem se ten den potom courala celý den po městě a úplně jsem si užívala, že ten mobil vůbec nemám u sebe. Bylo to geniální. Takže bychom vám tak doporučili teď v závěru tohoto dílu, ať vypnete mobily, zapnete ženy v čase a ať je vám prostě hezky, krásně, svobodně, minimálně do příštího týdne, kdy se zase uslyšíme.
7: Ženy v čase na Rádiu Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.
11: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
8: Ano.
7: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokvavé a musí se to vlastně...
8: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
7: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
8: Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
6: Rádio Čas.
9: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
3: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
2: Možná ji jednou taky budete potřebovat.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
5: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
4: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Rádio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

které milujete. Rádio Čas.

čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas. Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
2: Ano.
1: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
2: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
1: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
2: Dobré ráno, Morava, mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
2: Ano.
1: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
2: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
1: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
2: Dobré ráno, Morava mezi 6 a 9. Rádio.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Yeah, baby.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které miluje.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Na začátku naší směny bylo tajné úterý v podstatě taková jenom nějaká bulka.
2: Ano.
1: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokavé a musí se to vlastně...
2: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat.
1: A teď už víte, proč tajné úterý nemáme.
2: Dobré ráno, Morava, mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jazz. Milujete. Rádio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Γεωργιάς. Εντί, κτέρα μιλείτε.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.